0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stoupá počet podvodných SMS vydávajících se za kurýry. Kontaminovaný salát ve Spojených státech přiotrávil desítky lidí. A tyčkařka Švábíková je těhotná. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kurýři varují, v posledních dnech výrazně vzrostl počet případů falešných SMS od kurýrních dopravců. Podvodníci v SMS-kách tvrdí, že doručení zásilky bylo pozastaveno kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Například společnost PPL zaznamenala jen za pondělek desítky dotazů od zákazníků. Dopravci proto klientům doporučují vždy kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. V Česku vzniknou další modulární reaktory. V Británii si na to v úterý plácli ministr průmyslu Karel Havlíček se společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Podepsali memorandum o porozumění. Dokument se týká přípravy dalších lokalit pro malé modulární reaktory v Česku. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se posuzují hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Amerikou se šíří nebezpečná parazitární infekce. Úřady pro kontrolu potravin a léčiv potvrdily na 1700 případů nákazy v 5 státech Spojených států. Ohniskem epidemie se stal kontaminovaný ledový salát v populárním řetězci rychlého občerstvení Taco Bell. Desítky lidí skončily v nemocnici.
2: Nebezpečná infekce zasáhla americké státy Indianu, Kentucky, Michigan, Ohio a západní Virginii. Zdrojem nákazy byl infikovaný ledový salát dovezený z Mexika. Plošné stahování produktů z trhu začalo okamžitě. Ani to ale nezabránilo skutečnosti, že jsou desítky lidí v nemocnicích kvůli vážným střevním potížím. Ve zpětné reakci se teď lidé v USA vyhýbají čerstvým ledovým salátům i zelenině. Nákaza se navíc dále šíří. Média dokonce hovoří až o stovkách nových případů denně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Amálie Švábíková je těhotná. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kariéru ale nekončí. Po porodu se chce vrátit. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu kvůli tomu ale přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. 26-letá Švábíková čeká miminko s dlouholetým partnerem Ondřejem Kopeckým, který patří mezi nejlepší české vícebojaře. Švábíková podle svých slov zůstává plně motivovaná pokračovat ve své sportovní kariéře. Chce se vrátit na olympiádu v Los Angeles za 2 roky. Úspěšná česká tyčkařka na minulých hrách v Paříži obsadila 5. příčku. A na závěr doplníme počasí. Ve středu čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer se zejména na severu lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Súkromý poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na rádiu Rock Zone.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Praha chystá repliku zřícené sochy. OKD začala zasypávat první část dolu ve Stonavě a Německé dráhy končí s alkoholem na nádražích. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zřícenou plastiku Praha nahradí. Hlavní město postaví repliku rozměrné betonové plastiky rovnováha, která se v pátek zřítila u Barandovského mostu. Pražští radní v úterý rozhodli, že se na zhotovení uvolní 13 milionů korun. 6 metrů vysoká skulptura s rozpětím 15 metrů během zřícení zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Provoz na Barandovském mostu už je po pádu bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší část pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu. OKD v úterý začala zasypávat první výdušnou jámu dolu ve Stonavě na Karvinsku. Předcházelo tomu dokončení stavby 87 výbuchů vzdorných hrází, kterými se uzavřely důlní chodby. Jak dlouho zasypávání jámy potrvá a co to obnáší, doplní naše zpravodajka Eva Panošová.
2: Zasypávání jámy bude probíhat non-stop po dobu 11 dnů. Její hloubka je 900 metrů a na zásyp podnik potřebuje zhruba 45 tisíc kubíků hlušiny, kterou si připravil ještě v době těžby. Materiál musí projít sítem, k jámě se dostává pomocí třípásových dopravníků a dovnitř se sype volným pádem. Při celém procesu se musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření podobná těm v dole. Povrch jámy se pak upraví tak, aby se dala kontrolovat koncentrace důlních plynů.
1: Deutsche Bahn chce ještě letos zakázat pití alkoholu na všech nádražích v Německu. Těch je v zemi 5400. Německá železniční společnost tím mimo jiné chce zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu. Opatření by mělo začít platit od poloviny října. Alkohol bude dál možné pít v restauracích a barech, které mají na nádražích pronajaté prostory. Na dodržování zákazu budou dohlížet spolkoví policisté i bezpečnostní zaměstnanci drah.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Britská policie během mistrovství světa ve fotbale chránila zdraví občanů. Tím zdůvodňuje, proč zabavila přes 220 tisíc padělaných dresů v hodnotě víc než 500 milionů v přepočtu na české koruny. Podle BBC se tak stalo z bezpečnostních důvodů. Hasiči varovali, že padělané dresy nepodléhají kontrole a jsou tak mnohem hořlavější a nebezpečnější než originály. Navíc obsahují barviva, která mohou být škodlivá pro kůži, obzvlášť pro děcko. A tak, jak uvedl Scotland Yard, i když jsou náklady nižší, a to je na tom lákavé, potenciální škody jsou příliš vysoké. A na závěr doplníme počasí. Ve středu čekáme zpočátku polojasno až jasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se zejména na severu lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 26.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije soukromý. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými bluesrockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stoupá počet podvodných SMS vydávajících se za kurýry. Kontaminovaný salát ve Spojených státech přiotrávil desítky lidí a tyčkařka Švábíková je těhotná. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kurýři varují, v posledních dnech výrazně vzrostl počet případů falešných SMS od kurýrních dopravců. Podvodníci v SMSkách tvrdí, že doručení zásilky bylo pozastaveno kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Například společnost PPL zaznamenala jen za pondělek desítky dotazů od zákazníků. Dopravci proto klientům doporučují vždy kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. V Česku vzniknou další modulární reaktory. V Británii si na to v úterý plácli ministr průmyslu Karel Havlíček se společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Podepsali memorandum o porozumění. Dokument se týká přípravy dalších lokalit pro malé modulární reaktory v Česku. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se posuzují hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Amerikou se šíří nebezpečná parazitární infekce. Úřady pro kontrolu potravin a léčiv potvrdily na 1700 případů nákazy v 5 státech Spojených států. Ohniskem epidemie se stal kontaminovaný ledový salát v populárním řetězci rychlého občerstvení Taco Bell. Desítky lidí skončili v nemocnici.
2: Nebezpečná infekce zasáhla americké státy Indianu, Kentucky, Michigan, Ohio a západní Virginii. Zdrojem nákazy byl infikovaný ledový salát dovezený z Mexika. Plošné stahování produktů z trhu začalo okamžitě. Ani to ale nezabránilo skutečnosti, že jsou desítky lidí v nemocnicích kvůli vážným střevním potížím. Ve zpětné reakci se teď lidé v USA vyhýbají čerstvým ledovým salátům i zelenině. Nákaza se navíc dále šíří. Média dokonce hovoří až o stovkách nových případů denně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Amálie Švábíková je těhotná. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kariéru ale nekončí. Po porodu se chce vrátit. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu kvůli tomu ale přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. 26-letá Švábíková čeká miminko s dlouholetým partnerem Ondřejem Kopeckým, který patří mezi nejlepší české vícebojaře. Švábíková podle svých slov zůstává plně motivovaná pokračovat ve své sportovní kariéře. Chce se vrátit na olympiádu v Los Angeles za 2 roky. Úspěšná česká tyčkařka na minulých hrách v Paříži obsadila 5. příčku. A na závěr doplníme počasí. Ve středu čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer se zejména na severu lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije soukromý. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Praha chystá repliku zřícené sochy. OKD začala zasypávat první část dolu ve Stonavě a Německé dráhy končí s alkoholem na nádražích. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zřícenou plastiku Praha nahradí. Hlavní město postaví repliku rozměrné betonové plastiky Rovnováha, která se v pátek zřítila u Barandovského mostu. Pražští radní v úterý rozhodli, že se na zhotovení uvolní 13 milionů korun. 6 metrů vysoká skulptura s rozpětím 15 metrů během zřícení zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Provoz na Barandovském mostu už je po pádu bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší část pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu. OKD v úterý začala zasypávat první výdušnou jámu dolu ve Stonavě na Karvinsku. Předcházelo tomu dokončení stavby 87 výbuchů vzdorných hrází, kterými se uzavřely důlní chodby. Jak dlouho zasypávání jámy potrvá a co to obnáší, doplní naše zpravodajka Eva Panošová.
2: Zasypávání jámy bude probíhat non-stop po dobu 11 dnů. Její hloubka je 900 metrů a na zásyp podnik potřebuje zhruba 45 tisíc kubíků hlušiny, kterou si připravil ještě v době těžby. Materiál musí projít sítem, k jámě se dostává pomocí třípásových dopravníků a dovnitř se sype volným pádem. Při celém procesu se musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření podobná těm v dole. Povrch jámy se pak upraví tak, aby se dala kontrolovat koncentrace důlních plynů.
1: Deutsche Bahn chce ještě letos zakázat pití alkoholu na všech nádražích v Německu, těch je v zemi 5400. Německá železniční společnost tím mimo jiné chce zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu. Opatření by mělo začít platit od poloviny října. Alkohol bude dál možné pít v restauracích a barech, které mají na nádražích pronajaté prostory. Na dodržování zákazu budou dohlížet spolkoví policisté i bezpečnostní zaměstnanci drah.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Britská policie během mistrovství světa ve fotbale chránila zdraví občanů. Tím zdůvodňuje, proč zabavila přes 220 tisíc padělaných dresů v hodnotě víc než 500 milionů v přepočtu na české koruny. Podle BBC se tak stalo z bezpečnostních důvodů. Hasiči varovali, že padělané dresy nepodléhají kontrole a jsou tak mnohem hořlavější a nebezpečnější než originály. Navíc obsahují barviva, která mohou být škodlivá pro kůži, obzvlášť pro děti. A tak, jak uvedl Scotland Yard, i když jsou náklady nižší, a to je na tom lákavé, potenciální škody jsou příliš vysoké. A na závěr doplníme počasí. Ve středu čekáme zpočátku polojasno až jasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se zejména na severu lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 26.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

to make good.

Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije v soukromí. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Hezký vám ráno, středa 22. července, Magdalena slaví svátek 5.58, venku kolem 12 stupňů, celkem takový příjemný ráno, už zase sluneční. No a jak to bude všechno vypadat, co se kde dělo, tak to ví hlavně Pišto, pěkný ráno.
1: Dobré ráno. Vím třeba, že Cintorini a Esitrou dneska večer zahrajou v Praze v Krosu v Holešovicích nebo Záviš ve Vagónu. A taky třeba vím, že v dnešní den se narodila Iva Bitová. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policie prověřuje praktiky na pražském magistrátu, americká armáda pokračuje v útoku na Irán a českým tenistkám se na turnaji v Praze daří. Dva lidi zadržela policie při razii na pražském magistrátu, zatím ale podle mluvčího úřadu Cimbaly nikoho neobvinila. Podle serveru Novinky.cz se kriminalisté zajímali o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o šéfa Aleše Krejču. Prověřují, zda se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádostí. Primátor Bohuslav Svoboda chce situaci vysvětlit na koaličním jednání. Příslušný odbor podle něj spadá pod Piráty. Ti upozornili na to, že odbor není v gesci žádného politika. Stanova na Karvinsku se potýká s následky hlubinné těžby. Terén v místech bývalého dolu ČSM stále klesá. Generální ředitel OKD Martin Janaj počítá, že se tak bude dít dalších 5 let. Společnost proto podle něho musí zajišťovat bezproblémové fungování páteřní sítě, které může klesání terénu ohrozit.
3: To znamená, je tady Košicko-Boumínská dráha, jsou tady silnice, jsou tady páteřní plynovody, vodovody s pitnou vodou a to všechno my zajišťujeme, aby fungovali dál i přesto, že dochází neustále jako k poklesu terénu.
1: Společnost OKD na začátku letošního února ukončila těžbu černého uhlí v dole ČSM jako v posledním v Česku. Teď běží jeho postupná likvidace. V budoucnu se tam počítá s těžbou metanu. Americká armáda pokračuje v útoku na Irán. Nad Teheránem zasahovala protivzdušná obrana. Podle prohlášení americké armády údery zasáhly vojenskou infrastrukturu a zařízení, hangáry či sklady dronů. Tvrdí, že cílem úderů je snížit iránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Vlna úderů proběhla 11. noc po sobě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Českým tenistkám se na turnaji v Praze daří. Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Vartuňková a Tereza Valentová postoupili do druhého kola. To rozehraje na pražské Štvanici celkem 7 českých hráček. Dnes budou o postup do čtvrtfinále bojovat 3 z nich. Obhájkyně titulu Marie Bousková se utká s americkou soupeřkou Liovou. Tereza Valentová bude mít za soupeřku Jointovou z Austrálie a Dominika Šalková si zahraje s Dodinovou z Francie. Finští Erasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Verdu ovládnou 17. února pražský klub Sasazu. Mimo jiné kapela chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. Dnes by mělo být polojasno až jasno, k večeru případně nějaká přeháňka, maxima k 25.
0: A my se podíváme na dopravu. Chodovská ulice směrem do centra. Je to na křižovatce se Záběhlickou, tam se srazila 2 osobní auta a v Opavě Boženy Němcové u stadionu taky 2 osobní.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Iggy Pop, 6 hodin a 17 minut a takový ohlednutí za dopravou se teď hodí, samozřejmě, že jo?
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Moravské Budějovice, tam pozor, před nájezdem na hlavní tah na Znojmo osobní auto s motorkářem. Dejte tam pozor. Osobní auto havarovalo na Orlickou stecku za Rosochou směrem na České Lipchary. A pozor, D5, 42 km na Rozvadov, dejte pozor, je tam nepojízdný auto na Krajnici. A připomenu Chodovskou v Praze směrem do centra, křižovatka se Záběhlickou, dvě osobní.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Pátek oslavíme koncert Čkvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rock Zone. Dejte si s námi Čkvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Zajdnomor 6.28, což znamená, že tu máme čas na flešky.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Prezident Pavel varoval před podkopáváním důvěry v demokratické instituce a justici. Výroky o podjatosti soudů nejsou podle něj dobrým signálem pro veřejnost. Praha postaví repliku rozměrné betonové plastiky Rovnováha, která se v pátek zřítila u Barandovského mostu. Pražští radní včera schválili uvolnění 13 milionů korun na její zhotovení. Provoz na Barandovském mostu už je po pátečním zřícení bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší část pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michail Drapaty, uvedl prezident Zelenský. Dosavadnímu veliteli syrskému vyjádřil vděčnost. Časovku na Tour de France vyhrál belgický cyklista Evenepoel před suverénním lídrem průběžného pořadí Pogačarem ze Slovinska.
1: Radio Rockzone.
0: A my jedeme dál, tady jsou Nightwish, Lenny Kravitz. Pěkný ráno, za chviličku další doprava, přibližně za nějakých 8 minutek. Jestli něco máte vytřeba, tak 605 222 007. Venku 13 stupňů, slunečno.

0: A my se taky podíváme na další festivaly. Bez šance Fest 26, což bude v hospůdce u Pavla ve Žďeřině, což je Police nadmetují. Tady třeba kapelky SPS, Štamgasti, Vision Days, Bez šance, Volant a další. Můžete být klidně u toho pátek a sobota. Teď se podíváme na to, jak se jede.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No jak to vypadá, tak samozřejmě provoz už nám sílí na Kroměřížsku za Honiticemi na Zdislavice. Osobně se zvěří, bacha na to. D5, 4. kilometr na Prahu, bacha, je tam provokaný nákladní auto. V Opavě, ulice Boženy Němcové, u stadionu se srazila dvě osobní auta. A pak tady mám ještě na Orlicko-Ústecku taky dvě nákladní auta. A to je u Českých Lipchav, vše ve směru na Rosochu. Tady bacha. No, ještě samozřejmě dodám nějaký informace k muzice. Co tu mám, co tu mám? Pretty Reckless.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Ale nejdřív se podíváme na počasí, protože to už se nám zase začne měnit. Tak dneska ty teploty budou na nějakých 24 stupních. Na jižní Moravě to může být až 26, čekáme polojasno až jasno. Během dne sice bude přibývat oblačnost a mohly by se k večeru na některých místech, zejména na severu území, vyskytnout nějaký přehánky. Čtvrtek by měl být s proměnlivou oblačností, teploty na jihu Moravy až 24, jinde 22. No a pátek, tam už teploty samozřejmě budou do 25, bude převážně polojasno až oblačno a noční teploty samozřejmě v těch následujících dnech taktéž kolem těch 5-7 stupňů na některých místech.
2: Jimmy Page to už dávno jako kytarista zavalil a žije soukromý. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu to nejlepší večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Def Leppard, pokud jste se usmívali, tady byli a za chvíličku Ozzy Osbourne.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Doufám, že ty fotky budou krásný, většinou to je po opici, takže se nepoznáváte. Jakube, hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na příjezdu do Prahy z Chomutova před sjezdem na letiště kvůli zúžení má kolona už přes 3 kilometry. Pražský okruh se ucpává mezi Lochkovem a Barandovem směr letiště. V Praze v Těšnovském tunelu směrem z centra došlo v pravém pruhu k nehodě osobáku. A v Chodovské ulici do centra u křižovatky se Záběhlickou stojí dvě osobní po nehodě. Projíždí se tam s omezením. Z Global Assistance, Kuba.
0: Ale co pak to tady máme? D10 je veselá, 8 km ve směru na Turnov Bacha před sjezdem na Jirny v místě dopravního omezení. 6 osobních aut.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Už tam budem.
5: Nech toho.
4: Nechtěji, už tam budem.
5: Přestaň. Chtěj mě vedro.
1: Pohodová cesta. To chce kuře.
4: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: první hodina je za námi, sedmá hodina klepe na dveře, Magdalena slaví svátek, Pišto má taky svátek, může vám říct, co chce.
1: Dobré ráno. Dobře, Don Henley z Eagles a Bee Gees.
0: Ano.
1: Má dneska narozeniny.
0: Ano.
1: No. A cintoríni hrajou v krosu.
0: Dobře.
1: Koukáš na mě, jako bys mi nevěřil.
0: Já ti nevěřím.
1: Dobře, tak co bys mi uvěřil?
0: Uvěřím ti třeba to, že bude málo brambor.
1: Dobře, bude málo brambor a to stačí. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Audit města v Hradci prověřuje milionový podvod. Sucho trápí i bramboráře na Vysočině a Bořil si odpiká trest až do konce. Podvod ve správě nemovitostí v Hradci řeší také interní audit města. Výsledky by mohl mít koncem příštího týdne. 46 milionů korun poslala kyberšmejdům minulý týden zaměstnankyně správy. Podvodníci se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu. Pachateli hrozí až 10letý trest odnětí svobody. Policie po něm intenzivně pátrá. Sucho trápí i bramboráře na Vysočině. Pěstitelé v kraji doufají, že by jejich pole ještě mohly svlažit deště. Sklizeň mají v plánu v polovině srpna. Předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček ale už teď pláče nad výdělkem.
3: Hlízy nerostou, jsou výrazně drobnější a pokud bychom porovnali situaci třeba s průměrem minulých let, tak i na Vysočině touhle dobou už někteří pěstitelé si sami pro svou prodejnu vybrali menší množství těch hlíz a teď ještě naváží z Polabí, kupujou je.
1: V Polabí a na Jižní Moravě sklízejí zemědělci brambory už od června. Standardní výnosy mají ti, kteří svá pole zavlažovali a zakryli je textiliemi. Při prodeji ve velkém dostávají pěstitelé 6 korun za 50 za kilogram a při drobném prodeji 10 korun. Norská policie má podezřelého v souvislosti s rozsáhlým požárem na jihu země. Jeho plameny zničily více než 100 domů. Neštěstí média označují za největší svého druhu v zemi za posledních 100 let. Vzhledem k rychlému šíření požáru bylo evakuovaných přes 400 lidí, což si vyžádalo rozsáhlé hasičské zásahy. Mnozí se už mohli vrátit domů. Hasičské práce ale stále pokračují. Podle agentury AFP po identifikaci podezřelého úřady nepovažují vznik ohně za úmyslný trestný čin. Na zveřejnění podrobností je ale podle policie příliš brzy. Nadále případ šetří.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Trest pro fotbalistu Jana Bořila platí. Fotbalový obránce neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části sedmizápasového trestu. Soutěžní debut v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdřív ve druhém kole. 35letý Bořil dostal v dubnu trest za vyloučení v utkání Slávie v Hradci Králové. Disciplinární komise tehdy přihlédla k tomu, že kapitán obhájce titulu vyhrožoval rozhodčímu Daliboru Černému a uložila mu vyšší trest. Jack Osborne vyzývá fanoušky po celém světě, aby dnes zaplavili internet příběhy, vzpomínkami a láskou k jeho tátovi Ozimu. Fanoušci mohou své zážitky sdílet pod hashtagem Ozidej a zbořit internet. Dnes také proběhne přímo v jeho rodném Birminghamu oficiální festival plný živé hudby, filmů a umění na ikonických místech, jako je most nebo lavička Black Sabbath. Dnes by mělo být polojasno až jasno, k večeru případně nějaký přehánky, maxima k 25.
0: A co ta doprava, tak D10, pozor, je tam na třetím kilometru několik odstavených vozidel po nehodě, navíc tedy i s defektem pneumatiky, takže dejte velký pozor. Prostějov, Dolní ulice probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut a pozor, dálnice D8, je to sjezd na Mělník, 18. kilometr ve směru na Prahu, narazilo osobní auto do dopravního značení.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: No, na cestách Bacham, 7 hodin 4 minuty, tady jsou AC/DC a dorazí Hollywood Undead nebo taky Europe.

0: way. Beatles. Kdo by si je občas nepustil jen tak pro volnou chvíli? 7:18, my tady na Rock Zónu samozřejmě občas uděláme tuhletu dobrou věc, že si tuhle čtyřku připomeneme. Stejně tak, jako si připomeneme novou věc od kapely Europe. Ta se jmenuje Cult of Ignorance, ale nejdřív silnice.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A se podíváme za Jakubem, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Praze na ulici 5. května z nájezdu ze Spořilovské směrem na Brno. Dejte pozor na poruchané nákladní auto, částečně tam blokuje provoz. V Těšnovském tunelu z centra stále stojí v pravém pruhu osobní auto po nehodě. V Chodovské ulici do centra u křižovatky se Záběhlickou bourala dvě osobní auta a pomalu pojedete po Barandovské mostě a Dobřížské ulici do tunelu Mrázovka. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Pozor v Přerově, Bajerova ulice, na křižovatce s Kozlovskou, osobák s cyklistou. Motorka se zvěří na Pelhřimovsku za Humpolcem směrem na Sedlice a ještě v Prostějově Dolní ulice dvě osobní auta, takže i tam bacha.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.
0: No a připomenu, že venku máme slunečno, teplota kolem 14 stupňů, 7:21.

0: Tak Limbisky za námi, 7.29, jdeme za Pištem.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Velitelství pro operace armády České republiky dnes symbolicky změní velení. Generálporučík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generálmajorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Na ceremoniálu se představí také zástupce velitele brigádní generál Jan Štěpánek. V 11:30 nad Prahou cvičně přeletí stíhací letouny JAS-39 Gripen. Ministr Karel Havlíček podepsal v Británii memorandum se společnostmi ČES a Rolls-Royce o dalších lokalitách pro malé modulární reaktory v Česku. Francouzští poslanci schválili zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let, platit má od září. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci klasického.

0: Já tady mám pro vás pozvánky, kdybyste náhodou plánovali něco na víkend, tak nějaký akce, který se dějou, protože samo sebou i tady u nás jsou krásné místa. Třeba zámek Buchlovice na Uherskohradišťku bude v sobotu opět hostit slavnosti česneku. Je to akce pro celou rodinu, takže spousta zábavy, občerstvení, ale taky poučení. No a v červenci se můžete těšit taky na další ročník tradičních gulášových slavností. Akce se uskuteční v prostředí amfiteátru na Horečkách v sobotu 25. Začátek akce je v 9.30. No a poslední červencová neděle je tento rok na Velké Javořině pevně spjatá se slavnostmi bratrstva Čechů a Slováků. Takže 25. se uskuteční cyklovýjezd Javořina cyklotour a hlavní program bude následovat v neděli 26. mezi 9. a 16.30.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: To byl víkend, ale teď aktuálně doprava. Výjezd z Davidského tunelu od Troje stojí poruchaný auto, takže zvýšená pozornost, jsou tam kolony už. Na Rychnovsku v Bohuslavicích na Pohoří osobní auto havarovalo, takže projíždějte opatrně. A v Plzni Sukova ulice na Kruháči, tady osobní auto s nákladním. A ještě Dobřišská za Slíchovským tunelem na Smíchov došlo k nehodě.
1: Jimmy Page to už dávno jako kytarista zavalil a žije v soukromí. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak co, už jste slyšeli tu novou desku Stonehu? Doporučuju, protože fakt se povedla, stejně jako ta předešla. No nic, my jdem do konce hodiny, takže jdeme jednak na dopravu a jednak tady budou třeba za chvíličku ještě Manic Street Preachers. Pěkný ráno!
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, doprava už nám kolabuje na jižní spojce ve směru na Barrandov. Tam už samozřejmě kolona vozidel, víc informací pro tuhle tu chvíli opět budeme čerpat z Global Assistance. Je tady připraven Kuba. Takže, Kubo, co máš pro nás?
2: Ahoj, Mišáku, hezké ráno. Bouralo se v Praze na Dobříšské ulici směrem na Smíchov za Zlíchovským tunelem. Do kolony se dojíždí u Krče. V protisměru je jižní spojka ucpaná u Spořilova. V Praze na ulici k Šeberáku u kruhového objezdu se srazila dvě osobní auta. A bouralo se také ve Vysočenech na Frejově ulici před Kolbenovou u metra. Z Global Assistance, Kuba.
0: Díky. Průtah Liberce na Turnov, Bacha, je to sjezd na Vratislavice nad Nisou. Havarovalo osobní auto do značení, takže tam pozor. Dvě osobní jsou v sobě ve Strakonicích, ulice Kosmonautů, a taky trasa Česká Lípa, Mladá Boleslav za Oborou. Tři osobní auta.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tuční Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny. Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: 8 hodina za dveřma, Magdalena slaví svátek, no a my pro vás máme další info, další muziku, budou tu Kabát, Jonas Joplin, taky Strokes. Pěkný ráno, Pešto.
1: Dobré ráno. Esidrou a Cintoríni dneska večer hrajou v Krosu v Praze, v Holešovicích nebo na hradbách Holy Fonda and Reverence a my si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policisté kontrolovali hříšníky na D2, Trump zamítl 6 000 žádostí o milost a kajakářské hlídky obsadily na mistrovství světa 6. místo. Úřady práce nabídnou pomoc stovce tisíc nejchudších. Pracovníci jim mají vytvořit podpůrné plány, které jim mají pomoci vymanit se z pobírání sociálních dávek. Úředníci se zaměří hlavně na lidi, kteří státní podporu pobírají delší dobu a se svou situací si nedokážou poradit. Měli by tak lidem být takovým průvodcem, který jim pomůže s vyřešením bydlení, zaměstnání, dluhů nebo taky neplnění školní docházky dětí. Úřady chtějí spolupracovat i s neziskovými organizacemi, které už teď řada příjemců dávek navštěvuje. Klienty by tak měli odkazovat třeba na Člověka v tísni nebo Armádu spásy, kde můžou najít třeba dluhovou poradnu. Řidiči se na dálnici D2 nechali načapat s mobilem v ruce. Posvítil si na ně na Břeclavsku policista na motorce. Na hlavě měl připevněnou kameru a bezpečně hříšníky monitoroval. Zadržení mobilu nebo jiného záznamového zařízení hrozí řidiči pokuta až 3,5 tisíce korun. Současně je tento přestupek hodnocený 4 body. Policie ale také varuje před možnými tragickými následky takového jednání. Při psaní zpráv či nastavování navigace za jízdy je řidič i několik sekund bez pozornosti, což na dálnici může znamenat ujetí stovek metrů bez plné kontroly nad vozidlem. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
3: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnu zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku, vyhráli Slovinci a Australanky. Dnes mistrovství pokračuje kvalifikacemi a závody hlídek kanoistů a kanoistek. Finské rockové ikony Erasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Verdu ovládnou 17. února pražský klub Sasazu. Mimo jiné kapela chystá i velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. Dnes by mělo být polojasno až jasno, k večeru případně nějaká přeháňka, maxima k 25.
0: Na silnicích bacha, nejen na ty telefony tedy, ale v Dolních Chabrech na Bíleneckém náměstí dvě osobní auta. Jana Želivského s Malešickou, pozor, tady došlo ke střetu dvou osobních aut, takže tady bacha, zdržení je asi pětiminutový. No a ještě ve Strakonicích ulice Kosmonautů dvě osobní auta.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Janis Lynn Joplin, nebo Janis Joplin, americká bluesová rocková zpěvačka, taková ikona 60. let, když to tak vezmu. No před námi Strokes s novinkou Going Shopping, no a taky další novinky, tentokrát z dopravy. Venku 15 stupňů.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a jak se jede, to se samozřejmě jednak zeptáme. Jakuba, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze v Nové Povotavské před Blankou došlo v koloně k nehodě dvou osobáků. Zdržení bude narůstat. Policie na Žilivského u křižovatky s Malešickou bourala také dvě osobní auta. Pozor na dopravní nehodu i v Dolních Chabrech na Bíleneckém náměstí. Projíždějte kolem opatrně. Co se týče kolon kvůli ranní špičce, popojíždí se například na Strakonické jižní spojce od Krče až po Dobřízkou po Zvíchovský tunel. A popojíždí se také na jižní spojce v úseku mezi Spořilovem a příjezdem do Štěrbohol. Zdržení je tam celkově zatím na 10 minut. Z Global Assistance, Kuba.
0: Pozor ve Strakonicích, ulice Kosmonautů, dvě osobní auta. Trasa Česká Lípa, Mladá Boleslav za Oborou, tam tři osobní auta. Jsou tu záchranné složky, takže očekávejte s tím, že tam je zdržení v obou směrů v koloně a blokovaný je tady jeden jízdní pruh. A ještě pojďme na Jindřichohradecko v Českých Velenicích, Revoluční ulice, dvě osobní a částečně brání provozu.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Pátek oslavíme koncert Čkvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rock Zone. Dejte si s námi Čkvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Tak Pražáci se za pár let budou těšit, protože magistrálu u hlavního nádraží přetne přechod pro chodce, řízení semafory, navíc tam přibudou stezky pro cyklisty. Ano, souhlasíte? Já vím, mám na to taky stejný názor. No nicméně, pojďme dál. Fatboy Slim připraven, taky Danko Jones a po 9. hodině samo sebou Tomáš. A pořád objednej si svůj song, takže jestli máte nějaký hudební tip, tak klidně pište na song@rockzone.cz.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Teď už tip od Pišta, pěkně ráno.
2: Dobré ráno. Prezident Pavel varoval před podkopáváním důvěry v demokratické instituce a justici. Výroky o podjatosti soudu nejsou podle něj dobrým signálem pro veřejnost. Praha postaví repliku rozměrné betonové plastiky Rovnováha, která se v pátek zřítila u Barandovského mostu. Pražští radní schválili uvolnění 13 milionů korun na její zhotovení. Provoz na Barandovském mostě už je po pátečním zřícení bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší část pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapaty, uvedl prezident Zelenský. Dosavadnímu veliteli syrskému vyjádřil vděčnost. Časovku na Tour de France vyhrál belgický cyklista Evenepoel před suverénním lídrem průběžného pořadí Tadejem Pogačarem ze Slovinska.
1: Radio Rock Zone.
0: No a je to za námi, no. 8.29, venku teplota 15 stupňů, slunečno.

0: další z těch festivalů, který na vás tento víkend, jak si pustí muziku, tak to je v Hlučíně Štěrkovna Open Music. Startuje se zítra. No a třeba tady máme Michala Prokopa v 17.50, Davida Kolera, Dimitry, spousta dalších kapel, se když tak podívejte na štěrkovnamusic.com, kde najdete možná taky nějakou záležitost, kterou budete chtít vidět, pokud to máte blízko. No a my si za chvíličku dáme Danko Jonese s Marty Friedmanem a taky AC/DC, ale samozřejmě přiblížíme počasí a taky dopravu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Zasekneme se na D10, pátý kilometr na Prahu, pozor, poruchaný osobní auto, pozor na D2, 11. kilometr z Brna na Bratislavu, je tam poruchaný nákladní auto, D1, 258. kilometr a je to sjezd na Kroměříž směrem na Ostravu, je tam poruchaná dodávka. No a samozřejmě na větších místech, tedy na větších městech, samozřejmě na komunikacích jsou kolony.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: A co s tím počasím? Tak venku leze to pomalinku nahoru, dneska by to mělo zůstat na nějakých 24 stupních. Čekáme polojasno až jasno. Zatím tedy 16. V noci na zítra teploty budou klesat na 14 až 9 a bude převážně oblačno, lokálně s přehaňkami. Čtvrtek proměnlivá oblačnost, teploty 22, na jihu Moravy dokonce 24. Pátek převážně polojasno až oblačno, v noci 13 až 7, přes den při déle trvající malé oblačnosti dokonce až 25 stupňů. Sobota s teplotami už do 29 a neděle taktéž 29. No a samo sebou jdeme na muziku.
2: Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije v soukromí. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu to nejlepší. Lepší večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak a my se podíváme opět samosebou na dopravní informace, který tady pro vás má samosebou Kuba. Hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Se zdržením stále počítejte od jižní spojky od Krče přes Barandák až do Dobříšské ulice. Ucpává se proto i Strakonická od Velké Chuchle. Popojíždí se v přerušovaných kolonách na Štěrboholské spojce od Běchovic po Štěrboholy. Momentálně pozor i na cestě do Blanky po Liberecké a Holešovičkách, kde je kolona na zhruba 10 až 15 minut a ucpaná zůstává i Volotavská od Libně. V Dolních Chabrech na Bíleneckém náměstí bourala dvě osobní auta a také dvě osobní stojí po nehodě na ulici Jana Žilivského u křižovatky s Malešickou. Z Global Assistance, Kuba.
1: D2 pozor ve směru na Bratislavu, poruchaný nákladní auto na 11. kilometru a pak nám ještě na D8 na příjezdu do Prahy na 8. kilometru taky brání trošičku porouchaný kamion, takže tady dejte pozor. Šťastnou cestu a pěkný den s Tomášem.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
6: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
7: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Alice Cooper na Radio Rock Zone, minuta něco málo do devátý, krásný středeční ráno vám přeje Tomáš Frede, 22. červenec. Magdaleny mají dneska svátek, ovšem taky Marleny a Rozvity a Magdy. Piš to je zde, pojďme si dát zprávy, zdar.
1: Dobré pravé ráno, Rozvitá, hezké jméno.
0: Je to hezké, hezké, ano, zaujalo.
1: A Esidrou a Cintoríni dneska hrajou v krosu.
0: A to myslím, asi venku, ne?
1: No jasně, před krosem. A víc vlastně jako asi nepotřebujete, ne? Jako šel bys, nevím, dneska třeba na záviše, když ti hrajou Cintoríni?
0: Podle toho, kde záviš je.
1: No ve vagonu, kde jinde.
0: No tak to je otázka do pranice, kamarádo, protože jako legendy jsou legendy.
1: A tradice, vej.
0: A tradice, ano, to je možná to příhodnější slovo. Takže rozvažte a rozmyslete, takhle jsem to myslel. Já teda budu rozmýšlet, dám zkoušku s kapelou, to taky samozřejmě v jeden čas skončí a pak se bude vidět.
1: Aha.
0: No,
1: dobrá. Tak dobře ti tak a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Rychle bruslarská dráha získává konkrétní podobu. Americká armáda pokračuje v útoku na Irán a českým tenistkám se na turnaji v Praze daří. Hala Martiny Sáblíkové získává konkrétní obrysy. Poradci doporučují až 18 metrů vysokou arénu, kde by kromě rychlobruslařské dráhy a dvou ledových ploch byl hotel a parkoviště. Výjít má na 3 miliardy 600 milionů korun. Podle serveru Seznam zprávy má roční provoz haly výjít asi na 100 milionů. O rychlobruslařské hale trojnásobné olympijské šampionky Sáblíkové se mluví roky. Krytá multifunkční hala pro ledové sporty by měla stát ve Žďáru nad Sázovou na místě současného otevřeného rychlobruslařského oválu v lokalitě Boucha. Stonava na Karvinsku se potýká s následky hlubinné těžby. Terén v místech bývalého dolu ČSM stále klesá. Generální ředitel OKD Martin Janaj počítá, že se tak bude dít dalších 5 let. Společnost proto podle něho musí zajišťovat bezproblémové fungování páteřní sítě, které může klesání terénu ohrozit.
3: To znamená, je tady Košicko-Boumínská dráha, jsou tady silnice, jsou tady páteřní plynovody, vodovody s pitnou vodou a to všechno my zajišťujeme, aby fungovaly dál i přesto, že dochází neustále jako k poklesu terénu.
1: Společnost OKD na začátku letošního února ukončila těžbu černého uhlí v dole ČSM jako v posledním v Česku. Teď běží jeho postupná likvidace, v budoucnu se tam počítá s těžbou metanu. Americká armáda pokračuje v útoku na Irán. Nad Teheránem zasahovala protivzdušná obrana. Podle prohlášení americké armády údery zasáhly vojenskou infrastrukturu a zařízení, hangáry či sklady dronů. Tvrdí, že cílem úderu je snížit iránskou schopnost napadat v obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Vlna úderů proběhla 11. noc po sobě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Českým tenistkám se na turnaji v Praze daří. Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartuňková a Tereza Valentová postoupili do druhého kola. To rozehraje na pražské Štvanici celkem 7 českých hráček. Dnes budou o postup do čtvrtfinále bojovat 3 z nich. Obhájkyně titulu Marie Bousková se utká s americkou soupeřkou Liovou. Tereza Valentová bude mít za soupeřku Jointovou z Austrálie a Dominika Šalková si zahraje s Dodinovou z Francie.

0: Jack Osborne vyzývá fanoušky po celém světě, aby dnes zaplavili internet příběhy, vzpomínkami a láskou k jeho tátovi Ozimu. Fanoušci mohou své zážitky sdílet pod hashtagem Ozzy Day a zbořit internet. Dnes také proběhne přímo v jeho rodném Birminghamu oficiální festival plný živé hudby, filmů a umění na ikonických místech, jako je most nebo lavička Black Sabbath.
1: Tak já doufám, že promiň, taky přihodíš svoji příhodu s Ozzym.
0: No, tak já s Ozzym jsem zažil mnoho příhod, leč bylo to v 90.
1: Já jsem takže právě zvědavý, kterou z nich vybereš, naopak.
0: No, z těch 90. právě, že žádnou nelze, nepamatuju. Dnes polojasno až jasno, k večeru může zapršet, zakapat.
1: Zakápnout,
0: promiň.
1: Nauč.
0: No, omlouvám se. No. Maxima k 25.
2: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, přihodím ještě rychlou, krátkou, údernou, svižnou dopravu. Praha Bohnice, Vřesová ulice, před křižovatkou s Čimickou bourala dvě osobní auta. No a na Pražském okruhu na 14. kilometru směrem na letiště stojí v koloně porouchaný vozidlo, dejte tam velký pozor. Aerosmith, Lucie nebo Ozzy Osbourne, ano, když už je tedy Ozzy Oden, pojďme na něj vzpomenout. Krásný ráno!
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.20, podíváme se na situaci v dopravě, no, to tedy společně s Kubou. Jakube, jak to vypadá? Čau.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. Očekávejte v centrální části města kolony z obou stran na magistrále před muzeem a ve směru na Holešovice stojí Vlznova před Hlávkovým mostem kvůli zúžení na jeden pruh. Stále čekejte zdržení od jižní spojky od Krče přes Barandák do Dobříšské ulice. V Dolních Chabrech na Bíleneckém náměstí stojí dva osobáky po nehodě a na ulici Jana Želivského u Malešické bourala také dvě osobní. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info.
0: Rockzone, počasí.
1: V tuhle chvíli jsme na velmi příjemných 19 stupních, povětšinou jasno, dnešek je tedy zpočátku polojasný až jasný, během dne ovšem bude přibývat oblačnost a odpoledne a večer se zejména na severu území hodně vyskytnou přeháňky, teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. V noci se to bude motat kolem 12-10 stupních, no a čtvrtek bude proměnlivý. Zpočátku nás čeká převážně velká oblačnost, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, v západní polovině Čech spíše ojediněle, výjimečně se objeví i bouřky, teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 24 stupňů. Mám pro vás ZZ Top nebo Foo Fighters.
0: Radio Rock Zone.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu

0: Foodzone, kam dnes naživo.
1: Něco od muziky tady mám, ale teda úplně tady valím oči, ale kolik letních kin jede tady jako jenom po Praze, jo. Každopádně, co se muziky týče, tak je to taktéž o Praze. Před krosem dneska Acid Row a Cintorini, taky na hradbách Holy Fandan, The Reverence a taky Bumbrle. No a záviš ve vagonu. Tak, toliko muzika, no a letní kina a jenom teda čistě v Praze, jo, třeba letní kino Sunset Cinema promítá bláznivou zatracenou lásku a od 21 hodin Pulp Fiction, historky z podsvětí, naprostá klasika. Letní kino Spojovna, jak se nám to mohlo stát, od 19.30, letní kino Jasoň nebo Dýchej čaruj od 20 hodin, pak až po 9. Kinobus, který, čověče, ale kde on parkuje tenhle ten týden, tak to už mi tady neuváděj. Každopádně kinobus jede, jako každý rok, přání k narození nám Křtiny, takhle se ten snímek jmenuje. Letní kino Dlabačov, muž z Hongkongu, letní kino Meat Factory, film Nenávist, no a Mnich je dneska na programu v letním kině Kinská. Jo, ještě Monty Python, Smysl života v letním kině Klubovna od 21.30. Takže letní kino jedou samozřejmě napříč republikou a na to kouknu zase v příštích hodinách. Teď už si dáme Flogy Molly.
0: Radio Rock Zone.

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije soukromý. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mám tady ještě jednu rychlou dopravu na Lounsku v Žatci, v Šafaříkově ulici na křižovatce s Pražskou. Srazil motorkář chodce, počítejte tedy s omezením. Na trase z Jindřichova Hradce na Třeboň ve Stráži nad Nežárkou se srazila dvě auta s autobusem. Projíždí se Kivadlově s menším zdržením, počítejte v obou směrech. No a v Plzni v Sukově ulici na Kruháči šetří policie střed osobního auta s nákladním, počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: Nějaký minuty samozřejmě naprosto potřebný, zbývají do 10. hodiny, hezký středeční dopoledne vám přeje Tomáš Frede, dorazil Pišto, pojďme si dát další zprávy.
1: Dobré pravé ráno ledne, co zprávy, nás čeká rubrika Zase blbě.
0: Je to tak, pojďme do ní, uvidíme, jak moc úspěšný dnes budu. Pochopitelně ano, kapela Eagles, Hotel California. Než se k tomu jako dostanem, tak já teda samozřejmě bych začal úplně jinak, dámy mají přednost. Nemám tady Ivu Bytovou, kterou ty si po mně chtěl.
1: Nevadí, ale Iva Bytová má dnes narozeniny taky.
0: Ano, Iva Bytová má dneska narozeniny, já myslím, že ona by mohla být ročník 1955.
1: No, mohla by být, ale není. Je narozena v dnešní den v roce 1958.
0: Ano? No, dobře. Pak jsem neměl, respektive stále nemám, něco s Olivou, počkej, ty se mi tam jako zaujalo. A ty jsi to napsal tak blbě, že nevím, jestli to jako je dohromady.
1: To je všechno dohromady.
0: Savatáž.
1: John Oliva Spain. Alebo Trans-Siberian Orchestra.
0: Ano, o Trans-Siberian Orchestra my našinci maximálně tak můžeme vědět, že byla součástí jistého času toho. Tady, tam, no, teď mi to vypadlo.
1: Aha, tak děkujeme.
0: No prčic, to je teda trapný, já než jsem přečet ten název, tak mi to úplně vypadlo. No ona je teďka z Ghost, Gabinka Gunčíková, Gabriela, ano, tak to byl první její, jako řekl bych, globální zářez. No,
1: ale z Ghost už taky není.
0: To vůbec nevím, tak ty vaše Scorpions moc nesleduju. Každopádně vůbec nikdo nic moc nevíme o Trans-Siberian Orchestra.
1: Ghost mají pauzu, že jo?
0: Myslím, jako tady my dva jako s Pištem nechceme tady, samozřejmě my víme, že naši posluchači jsou daleko erudovanější. No tak prosím tě, kdo je John Oliva?
1: No tak to je typ, který byl v těchto kapelách.
0: A co tam dělal?
1: No to on tam dělal dost. On jim vládnul, bych až tak řekl.
0: Takže tebe prostě zaujal jen ten Oliva? Bez tak? No, vůbec nevím. Je tam pětka?
1: Není tam pětka.
0: Tak, 1960.
1: No jasně, přesně, však to nejlepší.
0: Všechno nejlepší, teď zpátky k tomu nekonečnému soulu kapely Eagles. Čím si celou dobu tam hraje soul?
1: Já vím, no.
0: Je šílený.
1: Ale Don Henley nebyl jen v kapele Eagles, ale i v Bee Gees.
0: Nekecej!
1: No, nekecám.
0: No, tak ty bys řekl, viď, tak Bee Geesáky tady jsem ještě nějaký mám.
1: Ale stačí Eagles, já nechci poslouchat zase nějaký sola.
0: Tady je! No, promiň, ale aspoň jedny Bee Gees si tady dáme, protože nám končí super soul. Který má asi 5 minut, hele. No a Don Henley, tady jsem zahlíd, to je teda jako kytarista?
1: Tak, je, a tak Don Henley je všechno.
0: Jo, tak ty jsi dneska koukám připravenější než já. Dobře, tak víme aspoň, kdy se narodil, když to nevím já.
1: Víme, ano, to já vím, ty máš vědět ty další věci.
0: Hele, jakmile tam jsou Bee Gees a co to bylo tamto?
1: Eagles,
0: tak tam za čtverec, 1948.
1: No, zase blbě. Don Henley se narodil v roce 1947. No.
0: Pořád vím víc než ty, protože tady střílíš od boku interprety. Ani nevíš, jaké posty zastávají, no. Tak všechno krásný, tak tady aspoň, tady se snad trefíme.
1: Ale teď se mě zeptej, co ten Lebeďák jako dělá. Taky všechno, že jo?
0: Václav Lebeda, alias Voxel, už taky dlouhého času, co, jak se jim jako říká, jako parfumer? Ne performer. Jo, ty vůbec nesleduješ Vašíka. On už dlouho jako má svoje jako vůně. On vytváří parfémy. Ty to nevíš?
1: To já vůbec nevím.
0: No.
1: Ale zase vím, kdy se narodil, viď?
0: No, ale žádný parfém od Vaška nemáš.
1: No to nemám, no.
0: No, to je taky cítit. Teda vidět, teda poznat. No tak, hele, Vašek je mladý kluk, tam snad bude nějaká trapná devítka, ne?
1: No je to tak.
0: Bylo na světě Nevermind?
1: Jo.
0: Tak 1991.
1: No tak zase blbě, protože přece v červenci roku 91 Nevermind ještě na světě nebylo. To vyšlo až na podzim, ne?
0: A jo, je červenec. No. To bylo dobrý, to bylo dobrý.
1: Ty nic nevíš, čeči.
0: Nevím, já rád nic nevím.
1: Voxel se narodil, ano? Václav Lebeda v roce 92.
0: No a pořiď si nějaký parfém, nebo je to zajímavý ho sledovat, jak vůbec se taky jako parfémy dělají.
1: Muzika už nenese, no.
0: Já bych to nenesla pořádně nikdy. Tak můžeme jít laskavě do zítřka?
1: Ano, můžeme. Yeah.
0: Tak War to asi nebude, ne?
1: Kdo?
0: William Exodus.
1: Jo, tenhle, tenhle.
0: Normálně Warčko, ne? Ty mu neříkáš?
1: No, neříkám.
0: Já jo.
1: Vůbec, tam mu říkám různě, ale takhle ne.
0: Tak Soul?
1: Ano, Soul Hudson.
0: Ano, pan Duše, neboli Splash, Slash. Tak tady není prostě o čem. Kytarista kytaristů. Mohlo být v Nirváně, ale tam to nebudem dál rozpitvávat, že už toho bylo řečený dost. Navíc by to bylo moc kudrnatá kapela. 1968.
1: Soul Hudson, tedy Slash, se narodil v zítřejší den v roce 1960.
0: No, tak samozřejmě.
1: Pět.
0: Tak to jsem mohl,
1: zase blbě,
0: no. To jsem mohl, vlastně teď jsem si uvědomil, že loni byl nějaký kulatý něco, no. No nic, tak zdravíme Sleše, pojďme dál. Ano, kapela, kterou jsem vzal na milost až na jím skonu a sklonu.
1: Velká chyba.
0: No velká chyba, já to uznávám a opět budu do nekonečna připomínat, že mě to tenkrát vzalo dech, jak je to tvrdý naživo, to mě opravdu dostalo, říkal jsem si kurník. No, už to jako nezačnu poslouchat, že jo, když už to vlastně končí, to už nemá význam, no.
1: Ale oni se vrátí určitě,
0: je,
1: něco bude.
0: Určitě, ono to skvělý.
1: Nemůže přece Derek Whibley jenom prodávat trička, ukazovat na internetu, jaký má kytary.
0: Ale tak mohl by, no každopádně, Derek?
1: Ne?
0: Tak já tam nikoho jiného neznám. Jo, počkej, ty jsi chtěl nějaký?
1: Já chtěl starší.
0: Jo, takže to je někdo, kdo prostě už tam není, no. Době se ještě vůbec živej.
1: No, tam teďka není nikdo.
0: No, to je jedno, tak kdo tam byl?
1: No, George přece, Steve George.
0: George, George, George, no. George.
1: George.
0: Co to píše?
1: No, mé JCZ.
0: Tak to je George, jo.
1: To je George.
0: Dobře, co on to byl?
1: Bubení.
0: Ježíš,
1: Steve 32 přece.
0: Takže
1: neznáš legendárního bubeníka Sam 41?
0: Neznám, odpadlíka ještě bubeníka prostě ne. Nevím, je tam sedmička?
1: Není.
0: Tak tam bude osmička.
1: Není, je, ale...
0: 1983.
1: No, zase blbě. Steve George, tedy Steve se narodil v roce 1981.
0: Skvělý, no. No, a já mám taky něco.

0: mě jako bych zkoušet, že zítra má narozeniny Vojta Dyk.
1: No,
0: jako,
1: no, samozřejmě no. Jsem chtěl začít jako tím, že herec, že jo, a taky výborný zpěvák Vojtěch Dyk.
0: Narozen v roce 1985.
1: Jo, nekecej.
0: Nekecám,
1: takže on je takhle jako do tebe, ne? Ty jsi ještě to jsem starším.
0: Ne, jako já.
1: Jo?
0: No, ty on je takhle mladší, ale vlastně ano, tím pádem no, tak já jsem starší.
1: Ty vole. No tak všechno krásný, Vojtěchovi.
0: A všem? Víš to?
1: Všechno všem.
0: Ještě něco?
1: No ne, já myslím, že už to stočí až.
0: No že jo, tak jdeme
1: poslouchat ty písničky.
0: Na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Praha postaví repliku zřícené plastiky u Barandáku. Venezuela potvrdila 3 úmrtí na hantavirus a Bořil si odpiká trest až do konce. Lidé odmítají repliku zřícené plastiky u Barandovského mostu. Na vznik kopie díla s názvem Rovnováha vyčlenili pražští radní 13 milionů korun. Samovolný rozpad skulptury předběhl rozhodnutí o její plánované demolici. Lidem se podle serveru novinky.cz návrat kopie masivního díla, přezdívaného také jako červ dobyvatel, nelíbí. Mají za to, že by se uvolněných 13 milionů korun mělo využít smysluplněji. Podvod ve správě nemovitostí v Hradci řeší také interní audit města. Výsledky by mohl mít koncem příštího týdne. 46 milionů korun poslala kyberšmejdům minulý týden zaměstnankyně správy. Podvodníci se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu. Pachateli hrozí až 10letý trest odnětí svobody. Policie po něm intenzivně pátrá. Venezuela potvrdila 3 úmrtí na hantavirus, další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Pozornost zdravotnických úřadů a vědců se na hantavirus zaměřila poté, co se tato nákaza začala šířit v dubnu na výletní lodi, která vyplula z Argentiny. Tehdy 3 lidé zemřeli, potvrzených případů bylo 12.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Trest pro fotbalistu Jana Bořila platí. Fotbalový obránce neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu. Soutěžní debut v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdříve ve 2. kole. 35-letý Bořil dostal v dubnu trest za vyloučení v utkání Slávie v Hradci Králové. Disciplinární komise tehdy přihlédla k tomu, že kapitán obhájce titulu vyhrožoval rozhodčímu Daliboru Černému a uložila mu vyšší trest. Do kina můžete skočit na pozoruhodný snímek Mouchy, nenápadný festivalový drahokam režiséra Fernanda Emkeho připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život, pokračuje Saša Ptáčková.
3: Padesátnice Olga žije sama v Mexico City.
4: Hola. Hablo por el cuarto que tiene renta.
3: Klidný život se jí obrátí vzhůru nohama, když je donucena pronajmout volný pokoj muži, který sebou tajně přivede i malého syna.
5: Ty ne, mi mama.
6: Tu mama está peleando con unas células malas que están en su cuerpo.
3: Olga se přítomnosti malého narušitele brání, postupně k němu ale k vlastnímu překvapení nachází cestu.
0: Dobře, díky za pokec. Dneska bude jasno až jasno a budu překládat, jo? Jo, že bude přibývat oblačnost a odpoledne a večer, no a co? Jo, zaprší, jo, zakapé. Zakápne, promiň. Nejvyšší teploty foukat ani moc nebude, jako trošku, jo, ale jo, tak bude rychle foukat, ano. A maxima do 26 na Jižní Moravě, si zapomněl říct.
1: To jsem tam ale zmínil, to jsi nerozuměl.
0: No ne, promiň. No. Dobrý.
1: Moraviana,
0: bárde. No, stačí.
1: Wolfmother, Kabát, Linkin Park, pojďme do toho.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po čtvrt na jedenáct, pojďme si dát další informace z dopravy. A to od Jakuba. Kubo, tak jaká v Praze?
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. Pozor, dejte v Praze na Zbraslavi v ulici U Malé řeky. Boudala tam dvě osobní auta. Také dva osobáky překáží v Karlovarské ulici za sjezdem z okruhu na cestě do centra. Zdržení je tam ale spíše minimální. Na Smíchově v ulici U Nikolajky se srazilo osobní auto s nákladním a se zdržením v koloně počítejte momentálně od jižní spojky od Krče přes Barandák do Dobřížské na Smíchov. A předušované kolony se tvoří také na východní části Pražského okruhu a Novopatské ulici ke Kbelské. Z Globa Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info. Pro vás Yellow Card, taky Good Charlotte.
0: Radio Rock Zone.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Chtěj mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Podľa Nového mostu.
1: Rádio Rockzone. Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije v soukromí. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu to nejlepší večer 11 na Rádio Rockzone.

0: celý svět si připomíná rok, tedy kdy nás navždy opustil Ozzy Osbourne, netřeba nic dalšího dodávat, krátce před 10:45.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jaká doprava D11, 64,5 km směrem z Jaroměře na Prahu. Dejte pozor na porouchaný vozidlo v Klatovech v Tyršově ulici. Havarovala dvě osobní auta, provoz je částečně omezen. No a Pražský okruh 16 km sjezdu do ulice k Barandovu směrem k letišti došlo k havárii osobního auta s nákladním. Počítejte se silným provozem.
1: Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone.
9: Muzika na tělo.

0: Free Days Grace na rádiu Rock Zone, půl minuta do 11. Hezký středeční dopoledne vám přeje Tomáš Frede. Mám tady Pešta, tak ať taky něco dělá, že jo? Je to tvoje, ahoj.
1: Tak dobré pravé dopoledne. Esitrou a Cintorini, ty zas budou něco dělat večer, konkrétně před klubem Cross v Praze.
0: A myslím si, že je určitě tradiční headlineří ponton, jak jako vždycky jednou za čas bývá.
1: Tak to je tak tradiční je jednou za čas.
0: Ne, ne, ne, jako tradiční, že to série koncertů, tak na rozdíl od tebe každý tady samozřejmě ví, co jsou headliner pontony, nebo aspoň doufám. Tak tam se hlavně dává šance neokoukaným tvářím. Ano, je to tak dneska tady v Praze na Střelečáku nebo Střeleckým ostrově nebo Střeláku.
1: Jak my rodilí Pražani říkáme na Střeláku, jo, samozřejmě.
0: Jo, jo, jo, jo. Meluzína a Táňa Lvovská.
1: Aha.
0: Takže dnes je to jako, zdá se, že Girls Power a zvu vás tedy na headliner ponton číslo 3.
2: Od 19 hodin.
1: No, no, ale to je právo zvát, tu mám samozřejmě primárně já, takže já doporučuji Cintorini a Esitrou před tím Crossem, že?
0: Ano, je to tak. No,
1: jdeme na všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie prověřuje praktiky na pražském magistrátu, sucho trápí i bramboráře na Vysočině a kajakářské hlídky obsadily na mistrovství světa 6. místo. Dva lidi zadržela policie při razii na pražském magistrátu, zatím ale podle mluvčího úřadu Cimbaly nikoho neobvinila. Podle serveru Novinky.cz se kriminalisté zajímali o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču. Prověřují, zda se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádostí. Primátor Bohuslav Svoboda chce situaci vysvětlit na koaličním jednání. Příslušný odbor podle něj spadá pod Piráty. Ti upozornili na to, že odbor není v gesci žádného politika. Sucho trápí i bramboráře na Vysočině. Pěstitelé v kraji doufají, že by jejich pole ještě mohly svlažit deště. Sklizeň mají v plánu v polovině srpna. Předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček ale už teď pláče nad výdělkem.
4: Hlízy nerostou, jsou výrazně drobnější a pokud bychom porovnali situaci třeba s průměrem minulých let, tak i na Vysočině touhle dobou už někteří pěstitelé si sami pro svou prodejnu vybrali menší množství těch hlíz a teď ještě naváží z Polabí, kupujou je.
1: V Polabí a na Jižní Moravě sklízejí zemědělci brambory už od června. Standardní výnosy mají ti, kteří svá pole zavlažovali a zakryli je textiliemi. Při prodeji ve velkém dostávají pěstitelé 6 korun 50 za kilogram a při drobném prodeji 10 korun. Norská policie má podezřelého v souvislosti s rozsáhlým požárem na jihu země. Jeho plameny zničily více než 100 domů. Neštěstí média označují za největší svého druhu v zemi za posledních 100 let. Vzhledem k rychlému šíření požáru bylo evakuovaných přes 400 lidí, což si vyžádalo rozsáhlé hasičské zásahy. Mnozí se už mohli vrátit domů, hasičské práce ale stále pokračují. Podle agentury AFP po identifikaci podezřelého úřady nepovažují vznik ohně za úmyslný trestný čin. Na zveřejnění podrobností je ale podle policie příliš brzy. Nadále případ šetří.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovinci a Australanky. Dnes mistrovství pokračuje kvalifikacemi a závody hlídek kanoistů a kanoistek. Finské rockové ikony Dorasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Verdu ovládnou 17. února pražský klub Sasazu. Mimo jiné kapela chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. Dnes čekejte polojasno až jasno, k večeru pak oblačno, případně s přeháňkama, maxima k 25.
0: Děkujeme pěkně, 3 minuty po 11. A dáme si tentokrát Arch Overkill nebo taky 30 Seconds to Mars.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Naprostá klasika na Radio Rock Zone, Deep Purple.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ještě jedna doprava s Jakubem, Kubajs.
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. V Praze v Průmyslové ulici za sjezdem z jižní spojky na cestě do Hloubětína překáží provozu dopravní nehoda. Kolona se tvoří hlavně na jižní spojce od Lanového mostu. V Holešovicích na ulici u Smaltovny u křižovatky s Veletržní se srazila dodávka s osobákem. Čekejte tam možné komplikace. V kolonách si postojíte například na Vilznově ulici, momentálně před Hlávkovým mostem do Holešovic. Tam je zdržení kolem 10 minut a v protisměru je Vilzonka ucpaná před muzeem. A silný provoz zůstává na Novopatské ulici před rekonstrukcí Kbelské. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky za info, mám pro vás Foo Fighters, taky Pretty Reckless.
1: Radio Rock Zone. S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Kočte si pro Fructis šampon za 99,90 a Viskas kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
7: 90 k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Co se počasí týče v tuto chvíli, zhruba 22 stupňů, jinak oblačno, dnešek už bude, s převažující jako slunečností, jak mi tady říká Český hydrometeorologický ústav. Odpoledne od severozápadu bude oblačnosti více, převážně v Čechách, a večer se na severu může s malou pravděpodobností vyskytnout přeháňka, teploty do 24, jižní Morava až 26. V noci to klesne až na 10 stupňů, no a čtvrtek bude s proměnlivou oblačností, zpočátku tedy velkou oblačností, postupně se na většině území vyskytnou taky přeháňky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě. V jeho západní polovině Čech se přehánky vyskytnou s menší pravděpodobností. 18 až 22 stupňů na jihu Moravy až 25, což vlastně je poměrně dost příjemný. Dáme si Piráty 44.
0: Rádio Rock Zone. Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije v soukromí. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 11:45, rychlá doprava, Brno centrum, dálnice D1 na 194. kilometru na nájezdu směrem na Prahu se srazila dvě auta. Částečně blokovou dopravu na trase z Domažlic na Plzeň ve Zbůchu probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním místem s opatrností průjezdný jedním pruhem. Kolony se zatím netvoří. No a v Praze v Černokostelecký ulici před odbočkou na Tiskařskou směrem do centra havarovala dvě osobní auta, blokují jeden pruh, zdržení je nárazový.
0: Radio Rock Zone.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
5: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: MC5 a Tom Morello na rádiu Rock Zone. Tak kolem Toma Morella snad jen, i když to vlastně není moc veselá zpráva, zemřela v celku nedávno jeho maminka, co je ovšem dost zajímavý, že mamince, tedy paní Morellový, bylo 102 let a i tak to byla jako do poslední chvíle poměrně velmi vitální žena, bych tak řekl. Ukazovala se i na koncertech Toma Morella. A co na mě vyskočilo asi před hodinou je, že tedy Tom Morello založil na počest své zesnulé matky projekt Mary Morello Memorial Project, což má jako za cíle, jak tady píšou, vybírat dary a podporovat charitativní a humanitární organizace. Tak toliko k Morellovcům, no co bych tak mohl o Pištovi? Je tady,
1: tak
0: no.
1: Tak snad jako dobrou chuť řekneš, ne?
0: A dobrou piť,
1: ne,
0: ano.
1: Ty máš říct dobrou chuť.
0: Já fakt přemýšlím, jestli jak by vypadala taková nadace Pištova, jo, čemu by se věnovala?
1: No tak já bych na kytaře místo srpu a kladiva měl nějak znázorněnou tu chuť a piť.
0: Jo, a nikdy bys jí znázorněl.
1: Já bych tam měl třeba skřížený příbor.
0: Ježíš, to by bylo skvělý, to by bylo hezký. To bylo
1: vidličku s brčkem, jako na to pití.
0: Šíleně smutná princezna, nebo někde tam byly tyhle ty erby a byly tam jako tyhle ty vtipný ty. No, já, jak tě tak celý život znám, bych tě typoval spíš na třeba jitrnici, kterou svět neviděl a tak dále, no.
1: Bych měl krk kytary.
0: Ale pořád nevím, co by si podporoval.
1: Z jitrnice.
0: A nadace by podporovala teda jako...
1: No mě?
0: Jo, v té dobré chutě.
1: Co hledáš, ty vole?
0: Co hrdlo ráčí hlavně.
1: Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stát vybral na mýtu o 5% víc. Americká armáda pokračuje v útoku na Irán a Hradec je zpátky v pohárech. Mýto nese víc než loni. Za první pololetí vybral stát přes 10 miliard korun, meziročně o skoro 6% navíc. Přes polovinu mýtného zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Stonava na Karvinsku se potýká s následky hlubinné těžby. Terén v místech bývalého dolu ČSM stále klesá. Generální ředitel OKD Martin Janaj počítá, že se tak bude tít dalších 5 let. Společnost proto podle něho musí zajišťovat bezproblémové fungování páteřní sítě, které může klesání terénu ohrozit.
3: To znamená, je tady Košicko-Boumínská dráha, jsou tady silnice, jsou tady páteřní plynovody, vodovody s pitnou vodou, a to všechno my zajišťujeme, aby fungovali dál i přesto, že dochází neustále jako k poklesu terénu.
1: Společnost OKD na začátku letošního února ukončila těžbu černého uhlí v dole ČSM jako v posledním v Česku. Teď běží jeho postupná likvidace. V budoucnu se tam počítá s těžbou metanu. Americká armáda pokračuje v útoku na Irán. Nad Teheránem zasahovala protivzdušná obrana. Podle prohlášení americké armády údery zasáhly vojenskou infrastrukturu a zařízení, hangáry či sklady dronů. Tvrdí, že cílem úderů je snížit iránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Vlna úderů proběhla 11. noc po sobě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Hradce Králové se po více než 30 letech vracejí do poháru. Zítřejším úvodním zápasem druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromsø začnou novou soutěžní sezonu. Otroci se v pohárové Evropě představí poprvé od sezony 95-96. Utkání má výkop v 7 večer.

0: Jack Osborne vyzývá fanoušky po celém světě, aby dnes zaplavili internet příběhy, vzpomínkami a láskou k jeho otci Ozzymu. Fanoušci mohou své zážitky sdílet pod hashtagem Ozzy Day a zbořit internet. Dnes také proběhne přímo v jeho rodném Birminghamu oficiální festival plný živé hudby, filmů a umění na ikonických místech, jako je Most nebo lavička Black Sabbath. Dnes čekejte polojasno až oblačno, k večeru možná i nějaká ta přeháňka, maxima k 25.
1: Děkujeme krásně, teď už 90ková muzika na rádiu Rock Zone, dáme si Guns N' Roses, Red Hoty nebo Cranberries.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Guns N' Roses, všechno nejlepší Slashovi, který má zítra narozeniny. 12.20, podíváme se na dopravu.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jo, samá Praha, hele, na Pražském okruhu na 17. kilometru směrem na letiště stojí v koloně, v levém pruhu porouchaný vozidlo, přerušovaná kolona se táhne ke sjezdu na Jesenici. V Evropský směrem do centra u křižovatky s ulicí Vlastina se srazila dvě auta a blokují jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením v koloně. V Černokostalický před odbočkou na Tiskařskou směrem do centra havarovala dvě auta, blokují jeden pruh a zdržení je nárazový.
1: Radio Rock Zone.

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Prosecco přesně v italském stylu.
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekoliv

0: Živák Škorpíku na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na trase z Karlových Varů na Prahu u Stružné se stala nehoda, takže zdržení v místě, připomíná Pražský okruh. 9. kilometr směrem D1, tam stojí porouchaný vozidlo, projíždějte velmi opatrně. D11, 42. kilometr ve směru do Hradce Králové, leží pneumatika v levém pruhu, dejte opravdu velký pozor. Není to prdel tohle. No a v Plzni v Karlovarské ulici na Kruháči došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Počítejte s omezením provozu a s menším zdržením.
1: Radio Rock Zone. Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije soukromý. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak to doťukneme, 3/4 na 1. No, pojďme si dát informace z dopravy. D1, 91. kilometr směrem na Rozvadov, stojí tam porouchaný auto. 252. kilometr ve směru do Ostravy je porouchaný osobní auto. No, pak nám ještě stojí na D1. 337. kilometr směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo, takže taky opatrně kolem. No, zmíníme jednou Olomouc, Hejduková ulice směrem z centra, tam zasahují záchranáři a policie u nehody osobáku s motorkou.
0: Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko, litr s apkou za 11,90. Banány, kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Sleduješ občas ty videa z toho Sphere? Taková ta koule, jak se to vlastně celý promítá. Sphere se to jmenuje, ne? Někde v Las Vegas to mají, nebo kde to
1: jo, je? Jo, tohle co to myslíš, oh, tady, no, tady tu Sphere. Buržoázní zábavu.
0: No to je jako velmi buržoázní, hlavně při pohledu na ceny lístků, ale Metallica se tam odebéře někdy z kraje příští roku, bude tam asi čtvrt roku, takový ty rezidentury, tak oni budou v tomhle. Lars už samozřejmě tomu dělá PR-ko, takže to bude úplně unbelievable.
1: Už si koupil metronom, jo?
0: To nevím, to ať hlavně nedělá, protože by to přestal být on. Každopádně někdo to tam jako komentoval, jako tady od nás, z Čech, a opravdu psal, že i když je ta cena lístku teda jako opravdu závratná, takže to teda jako za ten zážitek stojí.
1: Já se podívám na tu cenu lístku a vím, že moje reakce bude
0: No nic, pojďme na zprávy,
1: Pěkné, pravé, rané, poctivé, nefalšované, tradiční, ústřeleční vlastně.
0: Ústřiční
1: odpoledne. Aktuálně třeba u nás na Smíchově i prosluněný, dá se říct. Cintoríni, ty vás můžou dneska proslunit v krosu nebo před krosem v Olešovicích v Praze.
0: Společně s Acidrou.
1: Přesně tak. Promujou to na Facebooku usilovně už asi dva týdny.
0: Je to tak.
1: Tak jim udějte radost, přijďte tam a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Praha postaví repliku zřícené plastiky u Barandáku. Venezuela potvrdila 3 úmrtí na hantavirus a Trump zamítl 6 000 žádostí o milost. Lidé odmítají repliku zřícené plastiky u Barandovského mostu. Na vznik kopie díla s názvem Rovnováha vyčlenili pražští radní 13 milionů korun. Samovolný rozpad skulptury předběhl rozhodnutí o její plánované demolici. Lidem se podle novinek.cz návrat kopie masivního díla, přezdívaného také jako červ dobyvatel, nelíbí. Mají za to, že by se uvolněných 13 milionů korun mělo využít smysluplněji. Venezuela potvrdila 3 úmrtí na hantavirus, další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Pozornost zdravotnických úřadů a vědců se na hantavirus zaměřila poté, co se tato nákaza začala šířit v dubnu na výletní lodi, která vyplula z Argentiny. Tehdy 3 lidé zemřeli, potvrzených případů bylo 12. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
3: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnu zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ondřej Kůdela míří do Lašimi. Bývalý obránce české fotbalové reprezentace se po konci profesionální kariéry stal asistentem trenéra v tomto středočeském celku. V 10. týmu minulé druholigové sezony bude pomáhat hlavnímu kouči Davidu Střihavkovi. Finští Erasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Verdu ovládnou 17. února pražský klub Sasazu. Mimo jiné kapela chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. Chcete jistně ještě?
0: Jo, tady uvidíš, nebo já to pošlu. Dobře. To nejde, tak je to brzy video.
1: Škoda, no.
0: Nic tady vidíš, jak prostě máš poutavý zprávy, no. Čumím na videa.
1: Dneska čekejte k večeru možná nějakou zakápku. Zálivku.
0: Zakápnutí.
1: Maximálně jinak přes den do 25, řekněme.
0: Je to marný, je to marný. Dáme si Sabat, Black Sabat, Alanis Morissette a taky Korn.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jednu dopravu si dáme v této hodině, to máme jako stále v aktuálu, dálnice D10, 11,5 km směrem z Turnova na Prahu, stojí porouchaný vozidlo, opatrně kolem, Praha veš na Štěrbholský spojice směrem na Černý most. U čerpačky MOL se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním kolo, nasahá až na jižní spojku na Lanovej most. No a v Praze na Smíchově v ulici u Lihovaru u křižovatky se Strakonickou došlo ke střetu dodávky s autobusem, zdržení je nárazový. Mám pro vás psanou fixu, bylo to jistý.
0: Radio Rock Zone.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Jasně, no co do muziky, tak mám tu jen pražský záležitosti, klasika Záviš ve vagonu, Holy Funda and the Reverence a taky Bumbrle na Hradbách. No a v Krosu, nebo respektive jak chcete-li, konkrétně před Krosem, v Holešovicích, Esidrou a taky Cintoríni. No a zmiňoval jsem tu už dneska i nějaký letní kina, jich opravdu velká spousta. Mám tady, ty brďo, jenom v Praze, co toho jako je, Kinobus, Přání k narozeninám a křtiny od 21.15. Letní kino Sunset Cinema má dva snímky hned na programu v 18 hodin Bláznivá zatracená láska a od 9 naprostej kult Pulp Fiction historky z podsvětí. Letní kino Spojovna, jak se nám to mohlo stát, neboj dýchej čaroj v letním kině Jasoň. Obvyklý podezřelý v letním kině Kasárna Karlín od 21 hodin. Ten samej snímek je na programu taky v letním kině Gabriel od 9:45. Muž z Hongkongu, letní kino Dlabačov, letní kino Meat Factory. Pokud se chcete aspoň trochu bát, tak od 21:30 film Nenávist.
0: Radio Rock Zone.
2: Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije soukromý. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na Radio Rock Zone.
0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na Radio Rock Zone.

Ať je to jakce jedna z nejlepších kapel na světě, všechno Perou Smith na Radio Rock Zone, krátce po půl dvojce. Pro mě je to pro dnešek všechno, loučím se s vámi, od 14 s váma už Frank, no a my si to dáme zase zítra od 9 raní, ostatně jako vždycky, do té doby čus.

0: Rádio Rock Zone.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Pátek oslavíme koncert Škvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rock Zone. Dejte si s námi Škvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rock Zone.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Krásný nefalšovaný a dobrý středeční odpoledne, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank, a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rock Zone. Ale nejsem tady sám, je to se mnou i druhá do vaší oblíbený dvojice, a to sice Sašenka. Ahoj, Sašenko.
1: Je to tak, ahoj.
0: My vám přejeme krásnou středu 22. července 26, taky všechno nejlepších svátků je Magdalenám, Magdám, Marlenám a Rozvitám, který ho dneska slaví. Co bych vám ještě pověděl hezkýho, že když jsme o těch oslav svátků, tak se taky připomeneme, že dneska slaví narozeniny například John Oliva, což je zpěvák kapely Savatage, anebo John Oliva Spain, anebo taky někdejší zpěvák kapely Trans-Siberian Orchestra. No a tolik chytrosti ode mě. Tak asi, Sašenko, povídej, co máš pro nás ty?
1: Děkuju mnohokrát, já koukám o trošku níž, abych naše posluchače pozvala za muzikou. V Praze dneska Esitrou a taky Cintoríny v Krosu. Závišek pana knížete, pornofolku si můžete dát ve vagonu, tam se startuje tradičně v 21, takže z práce v klidu stihnete. Jak to bude vypadat s teplotama? Dneska v noci teploty okolo 14 až 10 stupni, pod mrakem sem tam přeháňka, na horách na severu a severozápadě četnější přeháňky, no a zítra teploty do 22, respektive 25, víc si řekneme za chviličku, teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stát vybral na mýtu o 5% víc, americká armáda pokračuje v útoku na Irán a Hradec je zpátky v pohárech. Mýto nese víc než loni. Za první pololetí vybral stát přes 10 miliard korun, meziročně o skoro 6% navíc. Přes polovinu mýtného zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Stonava na Karvinsku se potýká s následky hlubinné těžby. Terén v místech bývalého dolu ČSM stále klesá. Generální ředitel OKD Martin Janaj počítá, že se tak bude dít dalších 5 let. Společnost proto podle něho musí zajišťovat bezproblémové fungování páteřní sítě, které může klesání terénu ohrozit.
3: To znamená, je tady Košicko-Boumínská dráha, jsou tady silnice, jsou tady páteřní plynovody, vodovody s pitnou vodou, a to všechno my zajišťujeme, aby fungovali dál i přesto, že dochází neustále jako k poklesu terénu.
1: Společnost OKD na začátku letošního února ukončila těžbu černého uhlí v dole ČSM jako v posledním v Česku. Teď běží jeho postupná likvidace, v budoucnu se tam počítá s těžbou metanu. Americká armáda pokračuje v útoku na Irán. Nad Teheránem zasahovala protivzdušná obrana. Podle prohlášení americké armády údery zasáhly vojenskou infrastrukturu a zařízení, hangáry nebo sklady dronů. Tvrdí, že cílem úderu je snížit íránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Vlna úderu proběhla 11. noc po sobě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Hradce Králové se po více než 30 letech vracejí do pohárů. Zítřejším úvodním zápasem druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromso tak začnou novou soutěžní sezónu. Votroci se v pohárové Evropě představí poprvé od sezóny 95-96. Utkání má výkop v 7 večer. Jack Osborne vyzývá fanoušky po celém světě, aby dnes zaplavili internet příběhy, vzpomínkami a láskou k jeho tátovi Ozimu. Fanoušci mohou své zážitky sdílet pod hashtagem Ozzy Day a zbořit internet. Dnes také proběhne přímo v jeho rodném Birminghamu oficiální festival plný živé hudby, filmů a umění. Na ikonických místech, jako je Most nebo lavička Black Sabbath. Na úplný závěr ještě oko na počasí. Zítra proměnlivá obláčnost, zpočátku velká, postupně se na většině území vyskytnou přeháňky, četnější budou na horách, na severu a severovýchodě. Na jihozápadě potom přeháňky s menší pravděpodobností, sporadicky se objeví i bouřky. Denní maxima 18 až 22 stupňů. Na jihu 25.
0: Já jsem tady štrejchnul sluchátkama do mikrofonu omyle. Jsem se tak jako naklonil a nevychytal jsem to trošku.
1: Znělo to prapodivně.
0: No tak pardon, se omlouvám. Sašenko, každopádně moc krát, díky. No a my už si, přátelé, pojďme rád další muziku na tělo. Hned zkrát nás čekají Michael Kroumen, Tři sestry a nebo Linkyni a jejich Given Up.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Za náma klasický rockový kousek, pořád jako novej Love Me Two Times od Doors, no a my se ve 14.16 pojďme podívat, jak to vypadá s dopravou. Situace nám popíše Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, na Štěrbolovské spojce směrem na Černý most u čerpací stanice MOL v pravém pruhu bouralo osobní auto s nákladním. Kolona se až na jižní spojku k Záběhlicím. Na jižní spojce za odbočením z Průmyslové směrem k Barandáku blokuje provoz nehoda dvou osobáků. Kolona popojíždí od sjezdu na Běchovice. Na Barandovském mostě z nájezdu z Modřanské směrem na Smíchov došlo také k nehodě dvou osobních aut, kolona je od Bráníka. A na dálnici D1 na 7. kilometru směrem z Prahy na Brno se došetřuje nehoda osobního auta s motorkářem. Projíždí se pouze jedním pruhem a kolona je už předchodovém. V Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky, no a my už si připravíme další muziku na tělo a vykopneme s novinkou od kapely Marmozec s názvem Cutback.
0: Radio Rock Zone.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
8: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak jo, přátelé, za náma živák od Police Message in a Bottle a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě podíváme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Ale moc tady toho nemám, aspoň tři věci. V Crossklubu tady v Praze vystoupí Acid Row a s těmi Cintoríny, na hradbách Holy Funda and the Reverence a s těmi Bumbrle a ve vagónu Záviš. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už je další muzika. Čekaj na Thin Lizzy a nebo Guns N' Roses a jejich Hard School.
0: Radio Rock Zone. Jimmy Page to už dávno jako kytarista zavalil a žije soukromý. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jednou se v té hodině pojďme podívat, jak to vypadá s dopravou. Na D1 na 320,5 km ve směru do Ostravy stojí porouchané auto, dejte tam pozor. Na D11 na 8 km ve směru do Prahy se srazily dvě nákladní auta, kolona měří přes 2 km. Pak tu mám v Praze na Brandovském mostě z nájezdu z Modřanské směrem na Smíchov došlo k nehodě dvou osobáků. Počítejte s omezením, kolona se tvoří od čerpací stanice Orlen a v Praze na jižní spojce za odbočkou z Průmyslové směrem k Barandákům blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Kolona popojíždí od sjezdu na Běchovice. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějakou tu muziku a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.

0: Rádio Rock Zone.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
6: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
7: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
8: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Hello?
1: Come on, baby, come on, baby, you're my butterfly.
2: Třetí hodina odpolední na rádiu Rock Zone, to znamená jenom jediný, přátelé, a to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Franka Sašenka. My vám přinášíme další rychlej přehled zpráv takhle při středě 22. července 26. Samozřejmě přejeme krásný den, no a já už tady pro vás žádný chytrosti nemám, tak Sašenko, povídej klidně, co pro nás máš.
3: Krásný odpoledne, já pro vás samozřejmě informace přináším. Na úplném úvodu mrkneme na to, kam byste mohli vyrazit za muzikou. Na Hradbách dneska Holy Fanda, The Reverence, anebo taky Bumbrle. To by mě moc zajímalo, jak zní Bumbrle. Partička Esidrou a taky Cintoriny je zahrajou ve skvělém Krosu v Holešovicích tady v Praze. No, co se počasí týče, kamarádi, tak se na ní podíváme asi za malou chviličku. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
4: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
3: Střídavka může podle ombudsmana fungovat i přes hranice. Agent Epsteina je mrtvý a Trivium pracují na novém materiálu. Střídavá péče mezi státy může fungovat, myslí si to dětský ombudsman Martin Beneš. K tomuhle názoru dospěl při posuzování situace sourozenců, kteří pravidelně cestovali mezi Českem a Slovenskem a chtěli chodit do škol v obou zemích. Podle Beneše úřady původně pochybily, když ignorovali názor dětí a trvali na standardním modelu, tedy na docházce v jedné škole. Tragicky skončila hádka mezi dvěma muži v Ústí nad Labem. Při konfliktu utrpěl jeden z nich v noci na dnešek těžké bodné poranění, kterému později v nemocnici podlehl. 71letého podezřelého policisté zadrželi. Někdejší modelingový agent Daniel Siad je mrtvý. Muže, který měl vazby na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, našli v jeho domě ve Francii. Píší o tom agentury AFP a deník Le Figaro. 69-letý Švéd alžírského původu čelil podezření, že po celém světě rekrutoval dívky pro Epsteina a že se podílel na finančníkových zločinech, obchodování s lidmi a sexuálního zneužívání. Modelky hledal i v Česku. Bylo na něj podáno několik trestních oznámení kvůli obvinění ze znásilnění. Polední menu se pro mnohé Slováky stává problémem. Do měsíčního rozpočtu se jim totiž nevejde. Vyjde v přepočnu na 250 až 300 korun, přičemž Bratislava není nejdražší.
5: Dnes je minimum stravného stanovené na 170 korún, pričom väčšina zamestnancov dostáva práve tento minimálny príspevok. Za takúto sumu sa nikde na Slovensku nedá naobedovať. Priemerné ceny obedov sú vyššie a najdrahšie v Nitrianskom a Košickom kraji. V lacnejších reštauráciách atakujú hranicu 250 korún. Ak by Slovák takto obedoval každý pracovný deň, mesačne by minul zhruba 5,5 tisíc korún. Jozef Bálko, Slovensko.
4: Poslucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
3: Obhájkyně titulu Marie Bousková je v Praze ve čtvrtfinále. Na tenisovém turnaji na Štvanici porazila Američanku Carol Leeovou. Bousková může ve čtvrtfinále narazit na Terezu Valentovou. Trivium chystají nové album. Po 5leté pauze vyplněné oslavami desky Ascendancy na masivním turné z Bullet for My Valentine chystá floridská čtveřice nové album, které zahájí jejich další éru. Jde o první nahrávku s novým bubeníkem Alexem Rudingerem, který nahradil Alexe Benta. Rudinger byl prý mile překvapený, že místo posílání souborů přes internet skládají Trivium materiál organicky společným jamováním ve vlastním orlandském studiu. Novinka propojující syrovou agresivitu jejich raných kořenů s moderním zvukem dorazí na přelomu roku. Na úplný závěr ještě mrkneme na počasí. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, zprvu hodně mraků, postupně na většině území přehánky, četnější pak budou na severu a severovýchodě. Sporadicky se taky můžou objevit bouřky, no a večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Denní maxima 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů.
2: Sašenko, já tě moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned skrát pro vás mám Shinedown, Vanastovky a nebo Tariu a jí Die Alive.
4: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Známa klasický rockový kousek, pořád jako novej na rádiu Rock Zone, David Bowie, The Gene Gene. No a my už se pojďme podívat 15.19, jak to vypadá s dopravou. Situaci nám popíše Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, na Štěrbolovské spojce směrem na Černý most na úrovni čerpací stanice MOL v pravém pruhu stále překáží nehoda osobního auta s nákladním. Kolona se táhne přes jižní spojku a Spořilovskou až k Chodovu. Na jižní spojce za odbočením z Průmyslové směrem k Barandovskému mostu brzdí provoz nehoda dvou osobáků. Kolona popojíždí od sjezdu na Běchovice. Na Žižkově v ulici pod Židovskými hřbitovy u křižovatky s Vinohradskou bourala dvě osobní auta. A na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru od Hradce Králové do Prahy se srazila dvě nákladní auta. Kolona tam má přes 5 kilometrů. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky. My už si pojďme dát další muziku na tělo. Vykopneme s novinkou od The All American Rejects s názvem Clothesline.

0: a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Prosecco přesně v italském stylu.
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
8: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
1: Ladies and gentlemen.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Za náma živák od Def Leppard Hysteria a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Mám tu pozvánku do Cross klubu, kde vystoupí Acid Row a s nimi Cintoríny. Na Hradbách zahrají Holy Fanda and the Reverends a s nimi Bumbrle a ve vagónu vystoupí Záviš. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už si ale pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás In Excess anebo Eddie Vedder a jeho brother The Cloud.
0: Radio Rock Zone.
2: Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije soukromý. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými bluesrockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak se pojďme ještě jednou v této hodině podívat konkrétně v 15.45, jak to vypadá s dopravou, no a situaci nám popíše Martina z Global Assistance. Ahoj!
2: Ahoj Franku, na hradecké dálnici D11 na 8. kilometru ve směru do Prahy překáží nehoda dvou nákladních vozidel, kolona má 6 kilometrů. Na plzeňské D5 je před Prahou pomalý provoz od Rudné a na příjezdu do Prahy po D8 od Ústí se zbrzdíte u Zdib. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most u čerpací stanice MOL se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Kolona se táhne přes jižní spojku a Spořilovskou ulici až k Chodovu. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky. My si pojďme dát ještě nějakou tu muziku na tělo, no a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
8: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, 16:00 odpolední na rádiu Rock Zone, to znamená jenom jediný, a to, že se vám opět o mikráku schází vaše oblíbené duo Franka Sašenka. Přejeme krásnou středu 22. července 26. Taky všechno nejlepší k svátku všem Magdalena, Magda, Marlenám a Rozvětám, který ho dneska slaví, a tak dále a tak dále. Já tady pro vás žádný další chytrosti nemám, tak ti to, Sašenko, přenechávám s dovolením a povídej, co jsi pro nás připravila ty.
1: Vůbec nevadí, já to mám víc než dost, možná víc, než byste chtěli. Krásný odpoledne. Úvodem se podíváme samozřejmě, kam můžete vyrazit za muzikou, a ne kde si můžete tak pěkně vyhodit z kopejtka. Kníže pornofolku Záviš dneska vystupuje v Praze, hezky pěkně v centru, ve Vagónu. Tam se startuje v 21 hodin, takže určitě stihnete na pohodu. No a před zprávama ještě krátce mrkneme na počasí, jak to bude vypadat dneska v noci. Nejnižší teploty okolo 14 až 10 stupňů. Jinak pod mrakem, sem tam slabá přeháňka na horách, a to zejména na severu a severozápadě budou ty přeháňky četnější. Na zítřejší počasí mrkneme za malou chviličku po zprávách. Pojďme tedy na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči ve Zlíně mají hotovo, vláda sepsala své výčitky Pavlovi, a po srážce tramvají v Rotterdamu je 15 zraněných. Hasiči ve Zlíně po 2 týdnech končí. Oficiálně totiž ohlásili, že uhasili požár výškové budovy. Současně s tím končí i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Bezprostřední okolí objektu, který začal hořet ve čtvrtek 9. července ráno a ten týžden se na 2 místech zřítil, zůstává uzavřeno. Torzo je staticky narušené. Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle hasičů může i několik měsíců. Babišova vláda sepsala, co vyčítá Pavlovi. Kabinetu se na prezidentovi nelíbí, že chtěl dát letadla Ukrajině a nekomunikuje s ministrem zahraničí Macinkou. Takové vyjádření vláda v týdnu doručila ústavnímu soudu. Reaguje na kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Na pomoc si vláda vypůjčila i hypotetický scénář, ve kterém by chtěl neodpovědný prezident navštívit Severní Koreu. Prezident Petr Pavel v kompetenční žalobě žádá ústavní soud, třeba aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO, kde ho Babišův kabinet nechtěl. Po dopolední srážce 2 tramvají v nizozemském Rotterdamu je 15 zraněných, z toho 1 člověk vážně. Provoz na mostě byl v poledne stále přerušen, nehoda se stala na Erasmově mostu. Na záběru kolujícím po internetu je vidět, jak jedna tramvaj jedoucí z centra narazila do druhé stojící na mostě. Na dalším jsou hasiči s vybavením, kteří se z poškozeného vozu snaží na nosítka dostat cestujícího. Na místo podle médií přiletěl také záchranný vrtulník.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Marie Bousková se raduje z postupu do čtvrtfinále turnaje v Praze na Štvanici. Je ráda, že zvládla i utkání, ve kterým se jí tolik herně nedařilo. S Američankou a 179. hráčkou světa Carol Leovou totiž bojovala skoro 2 hodiny, než zvítězila 7-5, 6-4. Ocenila pak podporu fanoušků, mezi nimiž dnes nechyběl ani legendární hokejista Jaromír Jágr. V rozhovoru s novináři Bousková řekla, že se atmosféra na Štvanici každým dnem zlepšuje. A podíváme se i do světa filmu. Do kina můžete zaskočit na pozoruhodný snímek Mouchy. Nenápadný festivalový drahokam režiséra Fernanda Amkeho připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. Padesátnice Olga žije sama v Mexico City.
3: Hola.
1: Klidný život se jí obrátí vzhůru nohama, když je donucena pronajmout volný pokoj muži, který sebou tajně přivede i malého syna. Olga se přítomnosti malého narušitele brání, postupně k němu ale k vlastnímu překvapení nachází cestu. Přesně, to je jak s jakýmkoliv dítětem. Pojďme se podívat ještě na počasí. Zítra prosím pěkně proměnlivá oblačnost. Postupně na většině území přehánky, četnější pak budou na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se může objevit i bouřka. No a večer bude od jihozápadu líp, srážek i oblačnosti míň. Denní maxima 18 až 22 na jihu Moravy 25 stupňů.
0: Já ti, Sašenko, moc krát děkuji. My už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás hned z kraje Hammerfall, Vltava a nebo Red Hot Chili Peppers a jejich Danny California.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ať zjícnu země, zazní yesterday. Ať zazní yesterday.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Klasický rockový kousek pořád jako novej na Radio Rock Zone. ZZ Top a jejich Gimme All Your Lovin'. No a my už se pojďme v 16.19 podívat, jak to vypadá s dopravou. A situaci nám popíše Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, ve Strašnicích v ulici v Olšinách u křižovatky s průběžnou bouralo osobní auto s kamionem. Projíždí se tam s omezením. Věčné ulici směrem na IP Pavlová za křižovatkou se Štěpánskou bourala v koloně dvě osobní auta. V Jeremenkově ulici u křižovatky s Modřanskou brzdí provoz porouchaný autobus. A na Štěrboholské spojce směrem na Černý most u čerpací stanice MOL v pravém pruhu stále překáží nehoda osobního auta s nákladním. Kolona se táhne přes jižní spojku a v Pořilovskou až k Chodovu. Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky. My už se pojďme dát další muziku na tělo a vykopneme s novinkou od Rolling Stones s názvem In the Stars.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Zdravím živák Trouble Lover od Judas Priest, a když jsme u těch živáků, tak mrknem, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Pro Prahu tu mám pozvánku do Cross Clubu, kde hrají Acid Row a s nimi Cintoríny, na Hradbách pak Holy Funda and The Reverence a s nimi Bumbrle a ve vagónu Záviš. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. A teď už se pojďme dát další muziku. Čekají nás Doors a nebo Royal Blood a jejich Honey Brains.
0: Radio Rock Zone.
2: Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije v soukromí. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: No, my se, přátelé, pojďme ještě jednou v této hodině podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situace nám opět samozřejmě popíše Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Frenku. V Patočkově ulici směrem do centra před vjezdem do tunelu bourala dvě osobní auta. Připravte se tam na zdržení. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov v koloně bouralo osobní auto s nákladním. Kolona pokračuje až k tunelu Mrázovka. Celkově se zdržíte od sjezdu na Krč. V Kobylisích v Klapkově ulici u křižovatky se Střelničnou došlo ke srážce dvou osobáků. Na místě je policie a projíždí se tam jedním pruhem. A komplikace stále čekejte na Štěrbohorské spojce směrem na Černý most. U čerpací stanice MOL v pravém pruhu stále překáží nehoda osobního auta s nákladním. Kolona se táhne přes jižní spojku a Spořilovskou až k Průhonicím. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky, my si, přátelé, dejme ještě nějakou tu muziku na tělo a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Pátek oslavíme koncert Čkvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rock Zone. Dejte si s námi Čkvory na živo. Už tenhle pátek v 8 večer na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 5. hodina odpolední na rádiu Rockzone, a to znamená to, že se vám u mikráku schází vaše oblíbené duo Frenka Sašenka. Přejeme krásnou středu 22. července 26, tak ještě jednou pro dnešek všechno nejlepších svátků všem Magdalena, Magdám, Marlenám a Rozvětám, který ho slaví a tak dále a tak dále. Já tu pro vás nic dalšího nemám, takže Sašenko, povídej, co máš pro nás k dalším zprávám.
1: A já mám spoustu informací, nazdar, krásný odpoledne, hned se do nich samozřejmě pustíme. Teď jen tak lehce prolítneme počasí, dneska v noci vyspíme se v klidu, si myslím, noční nejnižší teploty okolo 14 až 10 stupňů. Pod mrakem sem tam nějaká slabá přeháňka na horách, na severu a severovýchodě bude četnější. Zítra nás opět žádný horko nečeká, denní maxima do 22, na Moravě do 25 stupňů, ale k tomu se vrátím. Kam za muzikou, respektive za kulturou, rovnou toho využiju. A pozvu vás třeba do kinobusu, který v Praze stojí v Horních Měcholupech a dneska bude pro vás vysílat snímek přání k narozeninám Křtiny. Viděla jsem ho nedávno a musím teda říct, jako trojčka Hádek, Plesl, Polívková, velký klobouček. 21.15 start. Pokud byste chtěli radši muziku, můžu doporučit Esidrou a Sintoriny dneska v Krosklubu v Holešovicích. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pavel poprvé vetoval Babišově vládě zákon, Valentová se na štvanici utká s Bouskovou a hudební svět si připomíná Ozzyho Osborna. Petr Pavel vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Hlava státu tak zamítla Babišově vládě zákon. Prezidentovi se mimo jiné nelíbí, že by zákon umožnil snazší zadlužování. Novelu tak dostane k novému projednání sněmovna, která může veto hlavy státu přehlasovat. Pavel ve svém odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát, tedy současná i budoucí vlády, bude hospodařit s veřejnými penězi. Reakce ministryně financí na sebe nenechala dlouho čekat. Podle Aleny Schillerové sněmovna prezidentské veto přehlasuje. Bez toho by podle ní deficit příští rok nesměl být nad 150 miliardami korun. Letos bude 310 miliard. Podpora na bydlení v superdávce se změní. Od letošního října bude zřejmě stanovena podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela, kterou podpořil senátní ústavně právní výbor. Senát o předloze rozhodne příští týden. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Počet potvrzených obětí eboly v Kongu roste na tisíc. Nakažených jsou skoro 2500. Uvádí to agentura Reuters s odvoláním na oficiální údaje zveřejněné v noci na dnešek. Podle Reuters jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na tenisovém turnaji na štvanici se utkají dvě Češky, Tereza Valentová s Marií Bouskovou. Valentová totiž porazila na turnaji WTA v Praze Australanku Maju Jointovou. Hudební svět si připomíná legendárního Ozzyho Osborna. Výrazná postava světové hudby zemřela přesně před rokem. Odkaz Prince temnoty připomíná reportér Michal Ransdorf.
3: V Česku koncertoval celkem šestkrát. Jeho hudbu lidé znají ale taky díky jedné písni Marie Rotrové. Lásko voníš deštěm je totiž původně skladba Ozzyho kapely Black Sabbath, She's Gone.

0: Do naší kultury se ale Ozzy propsal i díky jeho jmenovci Ozzákovi ze seriálu Comeback. Oba se dokonce setkali, když si Ozzy v roce 2010 udělal koncertní zastávku na Hoře Říp. Na to exkluzivně zavzpomínal Ozzákův představitel Martin Dejdar.
1: Koukal na mě, že jsem nějaký ufoun, pořád mi šahal na hlavu. What the fucking frig? A furt mi tak jako ťukal na čelo, ale byla to sranda.
0: A po Dejdarovi se hned přihlásil o slovo i samotný Ozzák. Prohlásil něco, co je všem i rok po Ozzyho smrti 22. července 2025 jasné.
1: Ozzy prostě neumírá, Ozzy je věčnej jako Lenin.
2: No jo, pojďme si dát ještě počasí za veverem. Zítra proměnlivá oblačnost, zprvu velká, postupně na většině území přehánky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se můžou objevit i bouřky. Večer už by měl klídek být a nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Na jihu Moravy budete mít i 25.
3: Tak jo, Sašenko, já ti moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás Hollywood Undead, Vanastovky, anebo Dave Gehen a jeho Kingdom.
4: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se vrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situace nám samozřejmě opět popíše Martina z Global Assistance. Ahoj Marti.
2: Ahoj Franku, na křižovatce ulic Pod Bruskou a u Bruských kasáren bourala dvě osobní auta, kolona sahá až do Chodkovy ulice. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov, v koloně před Mrázovkou bouralo osobní auto s nákladním, zdržíte se od krče. Na Štěrboholovské spojce směrem na Černý most u čerpací stanice MOL stále překáží nehoda osobního auta s nákladním, kolona je přes jižní spojku a Spořilovskou až k Průhonicím. A v Kobylisích na křižovatce Horňátecké a Žernosecké ulice havarovala dvě osobní auta, projíždí se tam s omezením. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky, my už se pojďme dát další muziku na tělo a vykopneme s novinku od kapely Revivalist s názvem Heartstop.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
8: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
9: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Za náma živá Crying od Aerosmith a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě mrkneme, kam můžeme dneska večer vyrazit. Pro Prahu tu mám pozvánku do Cross klubu, kde vystoupí Acid Row a s nimi Cintoríny. Na Hradbách pak hrají Holy Thunder and the Reverence a s nimi Bumbrle a ve vagónu Záviš. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně sociálních sítích. A pokud byste se chtěli dát víc živáků tady na rádiu Rock Zone, tak zhruba za půl hoďky budete moct, a to sice s mým kolegou Šimonem Kalouskem při pravidelném pořadu Nekonečný koncert. Teď už ale další muzika na tělo. Čekej nás Queenie a nebo Dropkick Murphys a ich We Shall Overcome.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije v soukromí. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými bluesrockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Nastal čas se rozloučit, přátelé, a ještě předtím se podíváme, jak to vypadá s dopravou, no a situace nám popíše Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, v Bělohorské ulici u křižovatky s Ankarskou směrem z centra bouralo osobní auto s motorkářem, kolony vás čekají v obou směrech. V Uvalské ulici směrem do Malešic u křižovatky s ulicí v Olšinách se v koloně srazila dvě osobní auta. Na příjezdu do Prahy po D1 je kolona od Průhonic, důvodem je nehoda na Štěrbolské spojce ve směru na Černý most. Kolonu čekejte před Prahou i na plzeňské D5 od Rudné, na D8 od Zdib a na D7 se zbrzdíte před letištěm. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky, no a jak jsem říkal, přátelé, já se s tímhletím s vámi pro dnešek loučím, za mě už si to přebírá kolega Šimon Kalousek, se kterým se dáte naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a taky hrajeme na vaše přání. No a my se uslyšíme až příští týden, mám nějaký vyřizování, tak to bude až příští týden. Každopádně se mějte krásně, dávejte na sebe pozor, no a příští týden zase čus.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štíhá mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: 17. hodině a 58. minutě nás tady na rádiu Rockzone doprovodil britský hudebník Youngblood se songem Suburban Requiem. No a v tuhle chvíli už vás taky zdraví, přátelé, od mikrofonu Šimon Kalousek, přeju krásný středeční podvečer, a to s datem 22. července 2026. Magdalena má dneska svátek, tak milé dámy, všechno krásný. Ani dnes nebude chybět hodinka živáků na tělo, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. No ale předtím samozřejmě taky další zprávy. Sašenka je tu, ahoj.
1: Jak jinak, ahoj, krásný podvečer. Pojďme se úvodem zpráv taky mrknout na počasí. A nebo jak to bude vypadat dneska v noci s teplotama, následovně nejnižší noční 14 až 10 stupňů. Jinak bude povětšinou oblačno, sem tam slabá přehánka na horách na severu a severozápadě. Budou ty přehánky četnější. Ani zítra se moc neohřejeme, teploty do 22, víc ale za malou chvíli. Teď ještě mrknu na kulturu. Co se muziky týče, tady v Praze můžete vyrazit do Krusu na Acid Row anebo Cintoríny. Ve vagónu potom od 21 zahraje Záveš. No a kdybyste měli chuť na nějaký snímek, můžu vám nabídnout třeba v letním kině Dobruška tuzemský snímek Poberta skvělýho Matyáše Řezníčka v hlavní roli, start 21.15. No a nebo si dejte ve Skalním Janáčku v Brně výbornou záležitost, velmi chválenou. Ještě jsem ji neviděla, nicméně mám na mysli snímek Odysea. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pavel poprvé vetoval Babišově vládě zákon. Po zásahu na pražském magistrátu padla obvinění a Arakain odehrál první koncerty v kompletní sestavě. Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Petr Pavel to oznámil ve vyjádření zveřejněném na webu Pražského hradu. Hlava státu využila svou pravomoc vrátit zákon parlamentu poprvé od nástupu vlády Andreje Babiše. Vetovaná novela upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Podle prezidenta zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi.
3: V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu, přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
1: Premiér Andrej Babiš označil Pavlovo rozhodnutí za nezodpovědné. Zákon podle něho má mimo jiné umožnit investice do obrany nebo infrastruktury.
4: My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné veto, nepromyšlené veto, řekl bych aktivistické veto, prohlasovali.
1: Poslanci by mohli mít zákon znovu na stole po parlamentních prázdninách, které skončí na konci srpna. Po včerejší razii na pražském magistrátu padlo 6 obvinění. Kriminalisté obvinili i 2 právnické osoby. Podle mínění policistů jde o organizovanou zločineckou skupinu, která se mimo jiné dopustila korupce a zneužití pravomocí úřední osoby. Podle dřívějších informací médií se policie zajímá o činnost magistrátního odboru pozemních komunikací, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Východ Spojených států zasáhla série ničivých bouří a tornád. Živel postupoval od státu Kentucky až po New Jersey a zanechal za sebou rozsáhlé škody na infrastruktuře. Kolabovala letecká i pozemní doprava.
5: Silné bouře způsobily na východním pobřeží USA masivní chaos. Kvůli nepřízni počasí museli úřady zrušit nebo zpozdit přes 2000 leteckých spojů v New Yorku, Filadelfii či Washingtonu. Cestující v New Yorku museli trávit noc od letových halák terminálů. Nedostali se totiž ani do hotelů. Stát západní Virginie vyhlásil kvůli katastrofálním bleskovým povodním stav nouze. Okolí New Jersey zasáhla minimálně 3 tornáda. Bouřková fronta se nyní přesouvá dále na jih směrem k severní a jižní Karolíně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbal zvedá tržby českých hospod. Zápasy české reprezentace při mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku navýšily tržby až o 44%. Nejvíc fanoušci utráceli při sledování červnového utkání Česka proti Jihoafrické republice. V porovnání s hokejovým mistrovstvím světa byly tržby podle pokladního systému dotykačka během fotbalového šampionátu ale menší. Bystra a rychlá občerstvení si polepšila o 26%, bary a sportbary o 21% a restaurace o 13%. Rakajn jsou zase kompletní. Kytarista Jirka Urban starší je po 3 měsících od operace zápěstí zpátky na pódiu. Zranění si způsobil v dubnu při stěhování skříně. A během společného turného museli zastoupit syn Jirka Dimo a Gorgis Dimitri. Po náročné rehabilitaci zvládl ostrý restart a hned se 2 sobotními koncerty na festivalech v Hořicích a Kotelhel. Přestože ruka po zákroku ještě nefunguje na 100%, návrat před fanoušky prý dopadl skvěle. Ještě mrkneme na zítřejší počasí, čekáme proměnlivou oblačnost, postupně na většině území přehánky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se objeví i bouřky, večer už pak pohodička, nejvyšší denní teploty do 22, na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, no a 4:48 startuje středeční nekonečný koncert, hodinka výběru z těch nejlepších rockových živáků. No a v první části tady zazní Tom Petty s kapelou The Heartbreakers, taky Linkin Park a jako otvírák si dáme australskou legendu AC/DC a jejich živák Thunderstruck. Tak příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Na Rádiu Rock Zone posloucháte naší pravidelnou hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků, tedy pravidelný pořad Nekonečný koncert. Tom Petty and the Heartbreakers za náma, Learning to Fly, no za chvíli budeme pokračovat ve společnosti kapel Coldplay a dáme si taky Evanescence, Going Under.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ale v čase 18:19 ještě omrkneme situaci na silnicích, no a tady v Praze to dneska sleduje Martina, ahoj.
2: Ahoj Šimone, kolonu stále čekejte na příjezdu do Prahy po D1 od Průhonic, důvodem je nehoda na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most. Na Praze 6 v Bělohorské ulici u křižovatky s Ankarskou ve směru z centra bouralo osobní auto s motorkářem, kolony jsou v obou směrech. V Bubeničském tunelu na úrovni Letné ve směru do Troji brzdí provoz porouchané auto. A dlouhou kolonu čekejte ještě přes Dobříšskou ulici až na jižní spojku ke Krči. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, díky, podíváme se i mimo hlavní město na trase Kaplice České Budějovice u Hubenova. Bouralo osobní auto s dodávkou, počítejte se zdržením ve 2-kilometrové koloně. Na Brněnsku na příjezdu do Předklášteří od Štěpánovic bouralo osobní auto s motorkou. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, projíždějte se zvýšenou opatrností. Na Vyškovsku na příjezdu do Nesovic od Nemotic jelo osobní auto mimo silnici, projedete s omezením. A pozor taky na Hodonínsku na výjezdu z Kyjova ve směru na Milotice. Bouralo tam osobní auto s motorkářem, projedete s omezením.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Další ze série dnešních živáků, legendární Eric Clapton a Cocaine. 18.34, respektive už teď 18.35. Nejvyšší čas, abych připomněl, že celou příští hodinu tady budu tradičně hrát na vaše přání, nebo se o to alespoň pokusím. Každopádně moc mi pomůže, když mi vaše tipy pošlete s předstihem už během téhle hodiny na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, no a nebo navštívíte náš profil Rockzone Rádia na Facebooku a svoje přání tam napíšete buď to do komentáře pod nejnovější fotku, anebo do zpráv.
1: Rádio Rockzone, tam dnes naživo.
0: No tak jsme uprostřed okurkové sezóny, pakliže neprobíhá žádný festiák, jakože aktuálně zatím neprobíhá, tak těch hudebních akcí moc v nabídce není. Každopádně dneska jsou tady v Praze tři koncerty, které vám můžeme doporučit. V Krosu v Holešovicích hrajou Acid Row a Sintorini, na Hradbách na Vyšehradě Holifanda and the Reverence a taky Bumbrle a ve Vagonu tradičně kníže pornofolku Záviš. Kompletní seznam všech akcí najdete denně aktualizovaný na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo taky na našich sociálních sítích. Před náma poslední dnešní blok živáků před 19. hodinou, ve kterém vás čekají už za chvíli třeba Green Day, Kill the DJ.
2: Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije soukromý. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na rádiu Rockzone.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
4: Pátek oslavíme koncert Čkvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rockzone. Dejte si s námi Škvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rockzone.
5: Rádio Rockzone.
6: Muzika na tělo.

0: Tak dnešní nekonečný koncert jsme uzavřeli ve společnosti kapely Foo Fighters a živáku Best of You. Necelou minutu před 19. se vám opětovně hlásí od mikrofonu Šimon Kalousek, krásný středeční večer. No a před hodinkou věnovanou vašim hudebním přáním si dáme taky další zprávy se Sašenkou. Pojďme na ně, ahoj.
1: Je to tak, ahoj, pohodový večer vám přeju. Ano, podíváme se úvodem zpráv taky na počasí. Ačkoliv teda se musím přiznat, jsem se Šimon Kupe přinesla na Foo Fighters koncert. Byl jsi někdy na nějakém koncertu Foo Fighters?
0: Nebyl.
1: Já jsem byla jedinkrát, je to pár let zpátky tady v Praze. Nevím, co to bylo za rok, přivezli tehdy úplně čerstvě pecku Run. To bylo krásný. No nic, pojďme zpátky do reality. 14 až 10 stupňů nejnižší noční teploty. Jinak bude většinou oblačno, sem tam přehánka. Na horách na severu a severozápadě budou výrazně četnější. Zítra teploty do 22, respektive 25 stupňů, ale podrobněji se na to podíváme po zprávách. Pojďme na ně. Je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: První etapa opravy k Belské je hotová. Češka zasažená v Chorvatsku bleskem je v kritickém stavu a Trivium pracují na novém materiálu. První etapa rekonstrukce k Belské ulice v Praze je u konce. Od zítřejšího podvečera se řidiči projedou už po opraveném úseku ve směru k dálnici D8. Stavbaři se následně přesunou na další část frekventované tepny. Informuje o tom Patrik Pašek z technické správy komunikací.
3: Po třech týdnech intenzivních prací máme hotovou první polovinu rekonstrukce k Belské ulice. Ve čtvrtek od 18 hodin začneme s postupným převedením dopravy na nově opravenou část a hned v pátek ráno odstartují stavbaři práce na druhé polovině ve směru do Hloubětína.
1: Doprava bude stále řešena v takzvaném režimu tunel, takže budou zavřené sjezdy i nájezdy mezi křížením s Novopatskou a Libereckou i Cínoveckou ulicí. Kompletní dokončení je plánované na 15. srpna. Středočeský krajský soud dnes potrestal pokus o vraždu sekirou. Michalu Aubrechtovi uložil 15-letý trest vězení. 37-letý muž podle obžaloby napadl partnera své bývalé přítelkyně. Ženě nejprve zabitím jejího přítele vyhrožoval a nástroj se vzal s sebou do jejího domu. Muž napadení přežil, skončil ale s vážným zraněním ruky. Aubrecht vinu u hlavního líčení odmítl. Partnera své bývalé přítelkyně podle své výpovědi zabít nechtěl. Jeho advokátka se proti verdiktu na místě odvolala. Češka hospitalizovaná v Chorvatsku po zásahu bleskem zůstává v kritickém stavu. Ženu zasáhl živel na pláži na chorvatském ostrově Krk. O zdravotním stavu ženy řekl serveru Blesk.cz vedoucí konzulárního oddělení českého velvyslanectví v Chorvatsku. Ten ocenil rychlý zásah chorvatských záchranářů i plavčíka, který byl poblíž a okamžitě začal ženě poskytovat první pomoc. Ministerstvo zahraničí o události informovalo včera. Uvedlo, že žena je v nemocnici a že další informace nebude úřad poskytovat s ohledem na ochranu soukromí a osobních údajů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ondřej Kůdela míří do Vlašimi. Bývalý obránce české fotbalové reprezentace se po konci profesionální kariéry stal asistentem trenéra v tomto středočeském celku. V 10. týmu minulé druholigové sezóny bude pomáhat hlavnímu kouči Davidu Střihavkovi. Trivium chystají nové album. Po pětileté pauze vyplněné oslavami desky Ascendancy na masivním turné z Bullet for My Valentine chystá floridská čtveřice nové album, které zahájí jejich další éru. Jde o první nahrávku s novým bubeníkem Alexem Rudingerem, který nahradil Alexe Benta. Rudinger byl prý mile překvapený, že místo posílání souborů přes internet skládají Trivium materiál organicky společným jamováním ve vlastním orlenském studiu. Novinka propojující syrovou agresivitu jejich raných kořenů s moderním zvukem dorazí na přelomu roku. Jak to bude s počasím vypadat zítra? Čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost, to zprvu postupně na většině území nějakou přehánku. Četnější budou opět na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se můžou objevit bouřky, potom už klídek. Denní maxima 18 až 22 stupňů, no na jihu Moravy naměříte i 25.
0: Děkujeme pěkně, 3 minuty po 19. startuje hodinka Pecek na vaše přání, pište si o ně prosím vás na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, pište si o ně taky na náš Rockzone Facebook do zpráv anebo do komentářů po nejnovější fotkou, no a nebo mi jednoduše zavolejte sem do studia na 255 700 707.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Tak na úvod rodinky věnovaný vašim hudebním přáním finská kapela Rasmus, která před pár dny mimochodem zahrála na festivalu Masters of Rock, no a chystá se do Česka znovu, a to konkrétně příští rok 17. února, kdy zahraje v pražském klubu Sasazu. To je jenom tak. Mimochodem, každopádně, my si dáme teď první z vašich přání, který dorazilo na náš Facebook, jak jinak než náš přední fanoušek Tomáš Vraný. Zdravím, poprosil bych o zahrání Lordy, Hard Rock Hallelujah, předem děkuji. No tak Lordy shodou okolností na Masters of Rock taky zahráli, takže je to takový stylový, pojďme si dát tuhle tu jejich klasiku, a Tomáše samozřejmě zdravím. Radio Rock Zone.

0: Legendární Judas Priest se taky chystají do Česka. Poměrně zanedlouho se tady objeví naživo, a to konkrétně 2. srpna v Ostravě, v Ostravar Areně. My jsme si od nich zahráli song Lightning Strike. Tak pojďme zase na další vaše přání, tentokrát z mailu. Napsal mi Tomáš Adam: ahoj Šimone, zahrál by si prosím píseň Rainbow in the Dark od kapely Dio, anebo No One Like You od kapely Scorpions. Výběr nechám na tobě. Předem děkuji a zdravím do rádia. Tak předně tě, Tomáši, taky zdravím. Bohužel píseň Rainbow in the Dark od Dia tady nemám, ale Scorpions naopak ano, takže posílám.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Scorpions dohráli 19.20 minut v rychlosti. Připomenu, že až do 8 se tady hraje na vaše přání. Stále směřujte na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz. Pište taky na náš Rockzone Facebook do komentářů pod nejnovější fotkou anebo do zprávy, anebo zavolejte sem do studia na 255 700 707. Za malou chvíli novinka od švédských Europe, The Cult of Ignorance. No a pak už to bude zase na vás.
1: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
2: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

Legendární švédská kapela Europe se letos připomíná 40 let od vydání svý slavný nebo možná nejslavnější desky The Final Countdown, ale rozhodně to není kapela, která by žila jenom v minulosti, protože na letošek chystá taky desku novou, ta vychází 25. září pod názvem Come This Madness, no a právě na ní najdete i tenhle ten song The Cult of Ignorance, který před malou chvílí dozněl, co by jedna z našich novinek v playlistu. Před náma tady další z vašich přání. Honzik Mezej mi napsal na Facebooku: ahoj, prosím o Back in Black pro Vojtěcha a mámu, kterým dávám klepec v kartách. Díky. Tak ať ti karty jdou, Honziku. Samozřejmě se jedná o klasiku od kapely AC/DC, tak si ji pojďme dát.

0: vzpomínka na finskou kapelu Hymn The Funeral Hearts a ještě navíc v živém provedení. Tak jo, před náma další z vašich dnešních přání, tentokrát jsem zalobil ve facebookových zprávách. Martina Kolaříková mi tam napsala: Čau Šimone, číslo 255 700 707 se hlásí jako neexistující. Můžeš mi tady prosím zahrát nějakou pecku od Sepultury? Díky moc, Martina. Martino, tak to je asi nějaká chyba v Matrixu, stane se, každopádně Sepulturu posílám a vybral jsem pro dnešek jejich klasiku z roku 93, Territory.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone. Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije soukromý. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými bluesrockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na rádiu Rockzone.

0: Klasika ze 70. od kapely UFO, Dr. Dr. na rádiu Rockzone. Před námi poslední z vašich dnešních přání, no a to bude taky jediný telefonický, protože před malou chvílí jsem domluvil na drátě s Milanem, no a Milan mi řekl, že ve zprávách slyšel, jak mluvíme od kapele Trivium, tak jestli bychom nezahráli něco od nich, tak já tohle přání splním velmi rád, protože Trivium jsme tady dlouho nehráli, takže speciálně pro Milana za chvíli tahle kapela a song Brave the Storm, no a vzkaz všem ostatním, že další hodinku na vaše přání si tady dáme společně zase zítra mezi 19. a 20. hodinou.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Even if it kills me a kapela Paparouš na rádiu Rockzone, tak přesně tenhle ten song nám tady dozněl pár vteřin po 20. hodině, ve chvíli, kdy vás znovu zdraví Šimon Kalousek od Mikráku, krásný středeční večer. Dáme si tady spolu ještě jednu hodinku naplněnou kvalitní muzikou, no a v jejím úvodu taky poslední společný zprávy se Sašenkou, ahoj.
1: Je to tak, ahoj, pojďme se podívat úvodem zpráv taky na počasí, jak to bude vypadat dneska v noci. Opět bude poměrně chladno, 14 až 10 stupňů, k tomu povětšinou pod mrakem. Sem tam slabý přehánky na horách na severu a taky severozápadě země budou četnější. Zítra teploty do 22, na Moravě do 25 stupňů, ale podrobněji na to mrkneme za malou chvilku, tak pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Při nehodě na D1 se zranilo 5 lidí, Venezuela potvrdila 3 úmrtí na hantavirus a Hradec je zpátky v pohárech. Po nehodě na D1 u Brna je 5 zraněných, z toho 2 jsou zranění vážně. Osobní auto se srazilo s dodávkou na 204. kilometru dálnice směrem do Brna. Mluvčí policie a záchranářů to řekli agentuře ČTK. Dálnice je neprůjezdná. Osobní auta místo nehody objíždějí přes Rohlenku, kde sjedou z dálnice. Zatím není jasné, jak k nehodě došlo. Policisté zatím u řidičů vyloučili alkohol. Stát se obává dronové hrozby. V bezletových oblastech kolem kritické infrastruktury se totiž pohybují nežádoucí miniletouny čím dál častěji. Ministerstvo vnitra tak chce zjednodušit zásahy policistům, pokračuje Michal Ransdorf.
3: Dronaři čím dál víc porušují omezení, která jsou daná veřejně dostupnými mapami. Ty určují, kam se letat smí a kde je to zakázané. Ministr vnitra Lubomír Metnar přiblížil, že na ně chystá bič.
4: To oprávnění de facto nebylo řešeno. A ty hrozby, a když si to jenom vezmete, jsou poměrně velké.
3: Drony se totiž čím dál častěji ukazují poblíž letišť, jaderných elektráren, skladů paliv nebo energetických rozvoden. Ministr dopravy Ivan Bednárik tak chce, aby mohli proti bezpilotním letounům jednodušeji zasahovat policisté.
5: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, jestli přichází bezprostřední ohrození majetku nebo zdraví. Teď i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
3: Pravomoci chce vláda rozšířit i bezpečnostním agenturám, které hlídají budovy a objekty spadající do kritické infrastruktury. Na nových pravidlech ale kabinet zatím pracuje.
1: Venezuela potvrdila 3 úmrtí na hantavirus. Další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Pozornost zdravotnických úřadů a vědců se na hantavirus zaměřila poté, co se tato nákaza začala šířit v dubnu na výletní lodi, která vyplula z Argentiny. Tehdy 3 lidé zemřeli. Potvrzených případů bylo 12.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisté Hradce Králové se po více než 30 letech vracejí do pohárů. Zítřejším úvodním zápasem druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tremzo tak začnou novou soutěžní sezónu. Motroci se v pohárové Evropě představí poprvé od sezóny 1995-96. Utkání má výkop v 7 večer. Hudební svět si připomíná legendárního Ozzyho Osborna. Výrazná postava světové hudby zemřela přesně před rokem. Odkaz Prince temnoty připomíná reportér Michal Ransdorf.
3: V Česku koncertoval celkem 6x. Jeho hudbu lidé znají ale taky díky jedné písni Marie Rotrové. Lásko voníš deštěm je totiž původně skladba Ozzyho kapely Black Sabbath. She's gone.

0: Do naší kultury se ale Ozzy propsal i díky jeho jmenovci Ozzákovi ze seriálu Comeback. Oba se dokonce setkali, když si Ozzy v roce 2010 udělal koncertní zastávku na Hoře Říp. Na to exkluzivně zavzpomínal Ozzákův představitel Martin Dejdar.
1: Koukal na mě, že jsem nějaký ufoun, pořád mi šahal na hlavu. What the fucking frig? A furt mi tak jako ťukal na čelo, ale byla to sranda.
0: A po Dejdarovi se hned přihlásil o slovo i samotný Ozzák. Prohlásil něco, co je všem i rok po Ozzyho smrti 22. července 2025 jasné.
1: Ozzy prostě neumírá, Ozzy je věčnej jako Lenin.
2: Na úplný závěr ještě pohled na počasí, však jsem vám to slíbila, zítra čekáme proměnlivou oblačnost, zpočátku převážně velkou, postupně na většině území se vyskytnou přehánky, četnější pak budou opět na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se může objevit i bouřka, večer už by to mělo být v pohodě, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, no na jihu Moravy můžete naměřit i 25.
3: Tak to byly zprávy od Sešenky, já za ně děkuju. Nabídka muziky po 20. hodině Offspring, taky solovka Johna Bon Joviho. No a na úvod hodiny to bude Lenny Kravitz, Love, Love, Love, tak ještě jednou krásný večer.
4: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Klasická rocková věc ze 70. You Ain't Seen Nothing Yet v podání kapely Bachman Turner Overdrive na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 20 hodin 19 minut úplně naposledy pro dnešek. Omrkneme situaci na silnicích. Tady v Praze dávejte pozor, v Radutíně ve Slinkové ulici u křižovatky se Strážovskou. Bourali tam 3 osobní auta, projedete s omezením. A ve Spořilovský u nájezdu na jižní spojku ve směru na Štěrboholi došlo k nehodě osobního auta s nákladním a kolona tam má kolem 3 km. Na trase z Českých Budějovic do Českého Krumlova na silnici číslo 39 u Chlumce blokuje provoz nehoda 3 osobních aut, projíždí se jedním pruhem a doprava tam zpomaluje. A pozor taky na Chomutovsku mezi Březnem a Kraní, tam je vozovka uzavřená z důvodu nehody 2 osobních aut, počítejte se zdržením. Všem řidičům šťastnou cestu přeju, posílám Red Hot Chili Peppers a předtím taky novinku od The Strokes Going Shopping.
2: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Guns N' Roses a jejich živák Paradise City na rádiu Rockzone. Já mám pro vás pozvánku na úplně jiný živák. Pokud budete poslouchat rádio Rockzone v pátek večer, tak vězte, že si od 8 tady dáme živák kapely Škvor. Mimochodem Škvor v pátek hrajou taky na festivalu Benátska. Vy si je budete moc užít právě tady u nás na rádiu Rockzone živákem v pátek od 8 večer. Tak určitě, pokud máte tuhletu kapelu rádi, zůstaňte naladěný. Tak přátelé, ode mě je to pro dnešek všechno. Já Šimon Kalousek se s váma loučím, popřeju vám pohodovej zbytek středečního večera. Užijte si ho, jak nejlíp dovedete, no a my si to spolu dáme zase zítra ve čtvrtek a tentokrát už klasicky o 14 hodin. Do té doby čus.
1: Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije v soukromý. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na rádiu Rockzone.

0: Rockzonem, na dabu i na lisou se vyhrabu.
1: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel vetoval novelu rozpočtových zákonů, podpora na bydlení v superdávce se změní a agent Epsteina je mrtvý. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Petr Pavel vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Hlava státu tak zamítla Babišově vládě zákon. Prezidentovi se mimo jiné nelíbí, že by zákon umožnil snazší zadlužování. Novelu tak dostane k novému projednání sněmovna, která může veto hlavy státu přehlasovat. Pavel ve svém odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát, tedy současná i budoucí vlády, bude hospodařit s veřejnými penězi. Reakce ministryně financí na sebe nenechala dlouho čekat. Podle Aleny Schillerové sněmovna prezidentské veto přehlasuje. Bez toho by podle ní deficit příští rok nesměl být nad 150 miliardami korun. Letos bude 310 miliard. Podpora na bydlení v superdávce se změní. Od letošního října bude zřejmě stanovena podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela, kterou podpořil senátní ústavně právní výbor. Senát o předloze rozhodne příští týden. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení. Příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Někdejší modelový agent Daniel Siat je mrtvý. Muže, který měl vazby na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, našli v jeho domě ve Francii. Píší o tom agentura AFP a deník Le Figaro. 69-letý Švéd alžírského původu čelil podezření, že po celém světě rekrutoval dívky pro Epsteina a že se podílel na finančníkových zločinech, obchodování s lidmi a sexuálního zneužívání. Modelky hledal i v Česku. Bylo na něj podáno několik trestních oznámení kvůli obvinění ze znásilnění.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Marie Bousková se raduje z postupu do čtvrtfinále turnaje v Praze na Štvanici. Je ráda, že zvládla i utkání, ve kterém se jí tolik herně nedařilo. S Američankou a 179. hráčkou světa Kerou Leeovou totiž bojovala skoro 2 hodiny, než zvítězila 7-5, 6-4. Ocenila pak podporu fanoušků. Mezi nimiž nechyběl ani legendární hokejista Jaromír Jágr. V rozhovoru s novináři Bousková řekla, že atmosféra se na Štvanici každým dnem zlepšuje. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Četnější budou na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se objeví bouřky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 a na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije v soukromí. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel poprvé vetoval Babišově vládě zákon. Po zásahu na pražském magistrátu padla obvinění a fotbal zvedl tržby skoro o polovinu. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Petr Pavel to oznámil ve vyjádření zveřejněném na webu Pražského hradu. Hlava státu využila svou pravomoc vrátit zákon parlamentu poprvé od nástupu vlády Andreje Babiše. Vetovaná novela upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Podle prezidenta zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi.
2: V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu, přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
1: Premiér Andrej Babiš označil Pavlovo rozhodnutí za nezodpovědné. Zákon podle něho má mimo jiné umožnit investice do obrany nebo infrastruktury.
3: My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné veto, nepromyšlené veto, aktivistické veto prohlasovali.
1: Poslanci by mohli mít zákon znovu na stole po parlamentních prázdninách, které skončí na konci srpna. Po úterní razii na pražském magistrátu padlo 6 obvinění. Kriminalisté obvinili i 2 právnické osoby. Podle mínění policistů jde o organizovanou zločineckou skupinu, která se mimo jiné dopustila korupce a zneužití pravomocí úřední osoby. Podle dřívějších informací médií se policie zajímá o činnost magistrátního odboru pozemních komunikací, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Počet potvrzených obětí eboli v Kongu roste na 1000, nakažených jsou skoro 2500. Uvádí to agentura Reuters s odvoláním na oficiální údaje zveřejněné v noci na středu. Podle Reuters jde o nejrychleji se šířící epidemii eboli v historii.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbal zvedá tržby českých hospod. Zápasy české reprezentace při mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku navýšily tržby až o 44%. Nejvíc fanoušci utráceli při sledování červnového utkání Česka proti Jihoafrické republice. V porovnání s hokejovým mistrovstvím světa byly tržby podle pokladního systému dotykačka během fotbalového šampionátu ale menší. Bystra a rychlá občerstvení si polepšila o 26%, bary a sportbary o 21% a restaurace o 13%. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky, četnější pak na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se objeví i bouřky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije v soukromí. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na rádiu Rock Zone. Are you digging it?

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel vetoval novelu rozpočtových zákonů, podpora na bydlení v superdávce se změní a agent Epsteina je mrtvý. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Petr Pavel vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Hlava státu tak zamítla Babišově vládě zákon. Prezidentovi se mimo jiné nelíbí, že by zákon umožnil snazší zadlužování. Novelu tak dostane k novému projednání sněmovna, která může veto hlavy státu přehlasovat. Pavel ve svém odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát, tedy současná i budoucí vlády, bude hospodařit s veřejnými penězi. Reakce ministryně financí na sebe nenechala dlouho čekat. Podle Aleny Schillerové sněmovna prezidentské veto přehlasuje. Bez toho by podle ní deficit příští rok nesměl být nad 150 miliardami korun. Letos bude 310 miliard. Podpora na bydlení v superdávce se změní. Od letošního října bude zřejmě stanovena podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela, kterou podpořil senátní ústavně právní výbor. Senát o předloze rozhodne příští týden. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení. Příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Někdejší modelový agent Daniel Siat je mrtvý. Muže, který měl vazby na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, našli v jeho domě ve Francii. Píší o tom agentura AFP a deník Le Figaro. 69-letý Švéd alžírského původu čelil podezření, že po celém světě rekrutoval dívky pro Epsteina a že se podílel na finančníkových zločinech, obchodování s lidmi a sexuálního zneužívání. Modelky hledal i v Česku. Bylo na něj podáno několik trestních oznámení kvůli obvinění ze znásilnění.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Marie Bousková se raduje z postupu do čtvrtfinále turnaje v Praze na Štvanici. Je ráda, že zvládla i utkání, ve kterém se jí tolik herně nedařilo. S Američankou a 179. hráčkou světa Kerou Leeovou totiž bojovala skoro 2 hodiny, než zvítězila 7-5, 6-4. Ocenila pak podporu fanoušků. Mezi nimiž nechyběl ani legendární hokejista Jaromír Jágr. V rozhovoru s novináři Bousková řekla, že atmosféra se na Štvanici každým dnem zlepšuje. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Četnější budou na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se objeví bouřky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 a na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Pohodě.
1: Album Před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na Rockzone 105.9.

Album před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na Rockzone 105.9.

0: We're gonna get into this thing, this BB King number right here.
1: Album před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na Rock Zone 105.9.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel poprvé vetoval Babišově vládě zákon. Po zásahu na pražském magistrátu padla obvinění a fotbal zvedl tržby skoro o polovinu. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Petr Pavel to oznámil ve vyjádření zveřejněném na webu Pražského hradu. Hlava státu využila svou pravomoc vrátit zákon parlamentu poprvé od nástupu vlády Andreje Babiše. Vetovaná novela upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Podle prezidenta zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi.
2: V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu, přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
1: Premiér Andrej Babiš označil Pavlovo rozhodnutí za nezodpovědné. Zákon podle něho má mimo jiné umožnit investice do obrany nebo infrastruktury.
3: My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné veto, nepromyšlené veto, aktivistické veto prohlasovali.
1: Poslanci by mohli mít zákon znovu na stole po parlamentních prázdninách, které skončí na konci srpna. Po úterní razii na pražském magistrátu padlo 6 obvinění. Kriminalisté obvinili i 2 právnické osoby. Podle mínění policistů jde o organizovanou zločineckou skupinu, která se mimo jiné dopustila korupce a zneužití pravomocí úřední osoby. Podle dřívějších informací médií se policie zajímá o činnost magistrátního odboru pozemních komunikací, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Počet potvrzených obětí eboli v Kongu roste na 1000. Nakažených jsou skoro 2500. Uvádí to agentura Reuters s odvoláním na oficiální údaje zveřejněné v noci na středu. Podle Reuters jde o nejrychleji se šířící epidemii eboli v historii.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbal zvedá tržby českých hospod. Zápasy české reprezentace při mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku navýšily tržby až o 44%. Nejvíc fanoušci utráceli při sledování červnového utkání Česka proti Jihoafrické republice. V porovnání s hokejovým mistrovstvím světa byly tržby podle pokladního systému dotykačka během fotbalového šampionátu ale menší. Bystra a rychlá občerstvení si polepšila o 26%, bary a sportbary o 21% a restaurace o 13%. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky, četnější pak na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se objeví i bouřky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

11 let trvalo kdysi punkové hvězdě Billymu Idolovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezitím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel vetoval novelu rozpočtových zákonů, podpora na bydlení v superdávce se změní a agent Epsteina je mrtvý. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Petr Pavel vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Hlava státu tak zamítla Babišově vládě zákon. Prezidentovi se mimo jiné nelíbí, že by zákon umožnil snazší zadlužování. Novelu tak dostane k novému projednání sněmovna, která může veto hlavy státu přehlasovat. Pavel ve svém odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát, tedy současná i budoucí vlády, bude hospodařit s veřejnými penězi. Reakce ministryně financí na sebe nenechala dlouho čekat. Podle Aleny Schillerové sněmovna prezidentské veto přehlasuje. Bez toho by podle ní deficit příští rok nesměl být nad 150 miliardami korun. Letos bude 310 miliard. Podpora na bydlení v superdávce se změní. Od letošního října bude zřejmě stanovena podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela, kterou podpořil senátní ústavně právní výbor. Senát o předloze rozhodne příští týden. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení. Příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Někdejší modelový agent Daniel Siat je mrtvý. Muže, který měl vazby na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, našli v jeho domě ve Francii. Píší o tom agentura AFP a deník Le Figaro. 69-letý Švéd alžírského původu čelil podezření, že po celém světě rekrutoval dívky pro Epsteina a že se podílel na finančníkových zločinech, obchodování s lidmi a sexuálního zneužívání. Modelky hledal i v Česku. Bylo na něj podáno několik trestních oznámení kvůli obvinění ze znásilnění.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Marie Bousková se raduje z postupu do čtvrtfinále turnaje v Praze na Štvanici. Je ráda, že zvládla i utkání, ve kterém se jí tolik herně nedařilo. S Američankou a 179. hráčkou světa Kerouliovou totiž bojovala skoro 2 hodiny, než zvítězila 7-5, 6-4. Ocenila pak podporu fanoušků. Mezi nimiž nechyběl ani legendární hokejista Jaromír Jágr. V rozhovoru s novináři Bousková řekla, že atmosféra se na Štvanici každým dnem zlepšuje. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Četnější budou na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se objeví bouřky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 a na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

11 let trvalo, když si punkové hvězdě Billymu Idlovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezi tím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.